0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic. A kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnou.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně, všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že? Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy, se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svojí, v práci taky na svojí, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, jak se máte?
5: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
6: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
5: Takže busty a nebo nuda pláš, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátím Horníčkem.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima. Se dá vysílat rozhlasově.
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem, ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujeme mimou.
2: No.
3: Protože mým v jednej dlhej souvislej pauze, ano, ano, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsané, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na něj dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: brání? Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní
4: roli? No, dobře, samozřejmě.
2: No dobře,
3: no, pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, po český Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialku.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Nebo... Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Žil se.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si modlil, tak máš prlí, je teď zkvěta na květ. Ne, to tam potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolečka.
1: No, na židli si set. Jiné pojetí.
3: Šlo to. To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal
3: ano,
4: pan Horníček.
3: Paníček, ano, jo. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano. Kde se neřeklo ani slovo, je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
4: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No to není
3: máš
4: tak...
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický, ano. Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď a nebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
5: Dobře. Jo, dobře, tak děkujeme.
6: Jo, prodávám vody jak živa.
7: Jasně.
5: A co prodáváte?
6: Tak. Prodávám v potravinách.
5: No, dobře, takže...
6: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
5: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
6: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
5: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
6: taky
5: se pěkně.
6: Nasledanou, ano.
5: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
8: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
5: Také.
8: A vašeho hosta, paní Němcovu.
7: Dobrý den.
8: A chtěl bych poprosit pokračování Troch pánů.
5: Dobře.
8: Bylo to perfektné.
5: Výborně, píšu jim bod.
8: Děkujem.
5: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří a přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
5: Dobře, tak jo, tak rozhodnuto, myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou prohlenou Růžičku a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
10: Mají ještě chleba?
11: Mají, chleba mají dost.
10: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
12: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
10: On nedá párky.
12: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
10: Dejte pokud.
12: No.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku. Ale teplej příkrm... Vždycky.
12: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
13: Každý mužský je zmetek.
12: Cože?
10: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
13: Zmetek, prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
10: Mužský a chudáci.
11: Chudáci.
13: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: Tuto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
13: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik?
12: Zmetek.
11: Ani mi nevzpomínejte. No. Strašnej, co?
13: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
12: To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
10: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
10: Ale hlava, myslím, muž mateřská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
13: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
13: Jenomže mockrát, dámo, vy v životě stěhujete kredenc. No.
11: Já mám takový hobby.
10: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
13: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužský.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
4: Jo, určitě, no samozřejmě.
5: Jo.
4: No, to není vůbec žádný problém.
5: Byl vávra zmetek.
4: Ne, to bych neřekla.
5: No.
4: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
5: Jo.
4: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
5: No, šla si a udělala jsi.
4: Tak jsem to šla udělat, no, já bych věděl, jak by to dopadlo.
5: Jak na tom byl s technikou?
4: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně.
5: Jo.
4: On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
5: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
4: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
5: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
4: ne,
5: je to šálení.
4: Ono to funguje dokonale, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma. Že?
5: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
4: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
5: Dva, proč dva?
4: Jeden, který jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
5: Aby ty už jsou.
4: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
5: Jo.
4: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
5: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
4: No, jasně.
5: A to by byla škoda, ale zase.
4: Ne, to je dobrý, já hru.
5: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
4: Já jsem proto.
5: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také a hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, tak že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku a kdo teď přidá ještě svůj hlas. Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že na jako vojnu. Na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já by jsem to... Ne. Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky znabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo? Jo. Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že ho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky vořát, a paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty
9: všecko.
1: Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já to prostě, čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli. Váno!

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady je kudlička. Uj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolí, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde, pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
5: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkej.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No
5: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozorný, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože, prostě to, nešlo časově,
2: protože ne? Nějak to nešlo. Ona se narodila 1856 a takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ano. Ještě trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho takové jako jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, rovnou do takového stejně urnového háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 01 04. Tak pište humor mezera A nebo B. Ano a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: ledě. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslevec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
5: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara. Aj.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma opadne. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přál bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končí.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
9: Hele, já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo.
8: Ježiš, promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
8: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 000, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
4: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
4: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost. Stačí. Dobrá.
4: Pravda.
1: Moc děkuju.
4: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky.
4: Objímejte se.
1: Jo.
4: Milujte se.
1: Ano.
4: A
1: nechoďte na zí jako Jitka.
4: A čtěte Máchu.
1: Jo.
4: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
4: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
4: Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se nahlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
4: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
4: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
4: Musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z krkavice.
1: Teda ten pes se má.
4: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
4: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně se vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj, hezký víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nemocnice v Českopolském příhraničí chtějí zlepšit přepravu pacientů. Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. V Hati se opravuje základní škola, bude mít i novou střechu. Dnes čekejte oblačno, postupně s přeháňkami a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Krajská nemocnice v Třinci společně s nemocnicí v polském Češině chtějí zjednodušit převoz pacientů za hranice. Čechy i Poláky ošetřují obě zdravotnická zařízení v příhraničí. V některých případech

0: je nutné převést pacienta na následnou péči do nemocnice v zemi, ze které pochází.
1: Cestu nemocniční sanitky v zahraničí ale v takovém případě neproplatí pojišťovna, a proto je chtějí nemocnice zatím hradit sami. Spolupráce má začít fungovat letos na podzim. Pacienti tak nebudou muset na hraničním mostě přesedat z jedné sanitky do druhé. Střince, Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi anebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
2: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
0: Začala kompletní rekonstrukce základní školy v Hati na Hlučínsku. Za zhruba 50 milionů korun bude mít novou střechu, rozvody energií, zázemí pro děti, včetně šaten a taky družiny. A počítá se i s venkovní učebnou. Stavební práce potrvají do podzimu, dodává haťský starosta Martin Baďura, zvolený za KDU-ČSL.
3: Školu máme z roku 1967 a jsou tam ještě úseky, na které se ta celou dobu téměř nesáhlo, takže už postupně dožívají a rozhodli jsme se v podstatě zastupitelstvem, že do toho řízneme trošku hlouběji a víc a uděláme to tak, aby ty místa, které projdeme nebo projdou tou rekonstrukci, se nemuseli dalších 20, 25, 30 let řešit.
0: Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk.
4: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách naměříte kolem 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Brzký ranní provoz na cestách v našem regionu je plynulý bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních potíží, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, začal nám 31. týden roku 2026, začíná i dnešní pondělní 27. červencové. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu kromě Terezy Hájkové i Petr Soukup, my oba přejeme příjemný den.

0: Jako poslední dva týmy vstoupí dnes do nové druholigové sezóny fotbalisté Opavy a Karviné. Ve slezském souboji se oba utkají od 18 hodin. My už za pár minut o situaci obou mužstev před startem sezóny budeme mluvit v reportáži. Tak si poslechněte krátce před půl šestou. Teď ale souhrn historických událostí, které se váží k dnešnímu datu 27. července.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až 100 dolarů. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

0: počasí.
1: Pojďme se podívat, jak to aktuálně po ránu v regionu Severní Moravy a Slezska vypadá. Všude máme jasno nebo polojasno. Teploty jsou vysoké. V Ostravě teď naměříte 21 stupňů Celsia, trochu východněji v Horní Jelomné na Jablunkovsku. Teploměru kozuje 15,5 stupně. Prognóza na pondělí říká, že by dnes mělo být oblačno, postupně na většině území občasný déšť anebo přehánky. Výjimečně může přijít bouřka. K večeru by pak srážky měly ubít. Nejvyšší teploty do 25 stupňů, na horách naměříte do 17.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Třince v prvním kole druhé ligy jako nováček remizovali v Prostějově 1-1 a získali do tabulky první bod. Dnes se do soutěže jako poslední zapojí další dva týmy z našeho regionu, Opava a Karviná, a to vzájemným zápasem od 18 hodin.
1: Obě mužstva prošla v létě výraznými změnami. Domácí Opava má nového kouče, Svatopluka Habance a řadu nových hráčů. Ještě výrazněji se proměnila Karviná. Ligový tým, který vyhrál český pohár a měl startovat v evropské lize, spadl kvůli korupčnímu jednání do druhé ligy. Dostal finanční pokutu a většina opor se rozprchla. Zůstal ale zkušený obránce Jiří Fleischmann.
2: My se to snažíme nějak nevnímat. Všichni máme, nebo většina z nás má normálně platnou smlouvu, takže jsme to brali tak, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v té první lize zůstaneme a jdeme se prát a jdeme se na to připravit.
1: Říkal ještě na startu přípravy Jiří Fleischmann, jenže po pár dnech Karviná stáhla odvolání proti trestu a přijala přeřazení do druhé ligy. Karviná tvoří aktuálně nové mužstvo.
2: Sice nám odešlo asi 6 hráčů ze základní sestavy, ale na druhou stranu ten kádr byl dost široký a teď přichází čas pro ty, kteří čekali na tu šanci. Teďka to musí ukázat, že je dokážu zastoupit a já pevně věřím, že budeme dobře připraveni a věřím tomu, že někdo nás ještě určitě posílí, aby ta konkurence byla zase velká, aby si někdo nemohl myslet, že má místo v sestavě jasný.
1: Přidával Fleischmann. Nový trenér Karviné Roman West přijal nabídku vést tým okamžitě. S druholigovou variantou počítal.
3: Ty hráči, myslím si, že tady jsou vynikající. Nenáhodou hráli skvělý fotbal, nenáhodou byli uprostřed tabulky, získali 40 bodů, vyhráli pohár, to znamená, já jsem přesvědčený, že tu ta kvalita hráčů je. Samozřejmě není šířka taková, protože ten tým postupně krvácel a za úspěchy trenéra Hiského, za úspěchy trenéra Jarolima odcházeli ty nejlepší hráči soustavně.
1: Ale ještě po začátku přípravy další karvinští hráči odcházeli. Přesto v Karviné všichni věří, že se povede vrátit do nejvyšší soutěže hned po této sezóně. Zápas v Opavě, která mimochodem také figuruje v korupční kauze, začne v 18 hodin a předvést by se měly oba fanouškovské tábory. David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: U zprávařského mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy navrhuje další digitalizaci registrace vozidel. Nově by si lidé mohli vyřizovat registrační značky online přes portál dopravy a vyzvednout si je mimo úřad. Návrh, který dnes projedná vláda, počítá také s možností ponechat si vlastní značku při pořízení nového auta. Frýdecko-Místecký magistrát sbírá připomínky k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Lidé mohou svoje podněty posílat do 15. září na odbor dopravy. Město je pak zařadí do podkladů pro dopravce pro přípravu nových jízdních řádů. Ty začnou platit 13. prosince. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Írán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Na hřbitově v Novém Bohumíně skončila stavba dalších 4 bloků kolumbárií. Přibylo tam téměř 100 schránek k uložení pohřebních uren, které si lidé mohou už pronajmout. Dosavadní kapacita kolumbária se tak zdvojnásobila, řekla mluvčí radnice Jana Končítková. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala tamní policie. Motivem činu 21-letého útočníka byl zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Valašském Meziříčí v ulici Šafaříkova se pracuje na inženýrských sítích. Provoz je vedený kyvadlově jedním pruhem, tak s ním počítejte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní dopolední program, to ode mě uslyšíte po písních Martina Maxi a Brontosaurů. Pěkné ráno.

Ještě nahrávka Chrise Normana, velký hit poloviny 80. let, písnička Midnight Lady. A hned poté budeme telefonovat ostravským meteorologům, abychom se dozvěděli podrobnosti o počasí. Pěkné ráno.

0: Mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme o počasí s Marií Glofákovou. Přejeme pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nejprve tedy aktuální situace.
1: Tak aktuálně máme většinou velkou oblačnost s výjimkou úzkého pruhu slunečné oblohy, který je aktuálně nad Ostravou a pohybuje se směrem k východu a ten velmi rychle přejde. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 20 až 17 stupni Celsia a vítr fouká většinou mírný, jeho západní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Je tady pondělí s datem 27. července, jak bude?
1: Tak očekáváme většinou velkou oblačnost, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, v noci například jedna byla v Beskydech. K večeru potom očekáváme ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia. Ráno bude místy vítr ještě slabší, ale v průběhu dne očekáváme, že bude až čerstvý, západní až severozápadní mezi 4 až 8 metry za sekundu, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Později večer potom vítr částečně zeslábne.
0: Tolik dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
1: Noc bude jasná nebo polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti je v průběhu noci možnost slabé přeháňky, ale ta šance je velice malá. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia, vítr bude foukat slabý severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme slunečno, přes den bude oblačnost přechodně zvětšená. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, přes den mírný, severozápadní až západní, mezi 2 až 6 metry za sekundu. Večer se bude měnit na severní.
0: Informace o počasí měla pro nás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
1: Hezký den, na naslyšenou.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Bude tomu tak i dnes. Moderátor Oskar Hess v tomto pořadu zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michal Žantovský.
1: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
2: On poukazoval na takový ty politický výsady a privilegia.
1: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pociťovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
2: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychle jezdí svýma Mercedesama.
1: Přesně.
2: Po odbočovacím pruhu, jo, rovně.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání dnes odpoledne, pár minut po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tlumočník, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

To byl Tom Petty a Heartbreakers, Learning to Fly. Jaké jsou aktuální ceny benzínu a nafty? I o tom budeme mluvit ve zprávách. Ty za 2 minuty nabídne Tereza Hájková.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Před týdnem skončily cenové stropy na paliva. Benzín i nafta v uplynulém týdnu průměrně zdražily. Stavba vodovodu v Třinci nebo Rech si vyžádá lokální uzavírky. Holčovice zrenovují staré německé hrobky na tamním zaniklém evangelickém hřbitově. Dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami a naměříme do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Dnes je to týden, co se čerpací stanice už nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Paliv

0: Paliva jsou dražší hlavně na dálnicích anebo ve velkých městech.
1: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
0: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. V Třinci Neborech dnes začíná stavba nového vodovodu. Práce potrvají do konce dubna příštího roku. Přestože stavbaři použijí pro pokládání potrubí většinou bezvýkopovou metodu, v některých úsecích budou muset překopat místní komunikace. Řidiči proto mají počítat s uzavírkami, říká mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Češlar.
2: Stavba se bude v průběhu realizace vodovodu posouvat a omezení bude vždy jen lokální. Průchod pro chodce bude přitom vždy zachován. Obyvatelé budou o postupných uzavírkách informováni s dostatečným časovým předstihem.
0: V Česku zatím vznikly jen 2 hromadné žaloby. Možnost podat je přitom funguje už 2 roky. Podle organizací, které je můžou podávat, je problém hlavně s financováním. Ministerstvo spravedlnosti ale změny systému zatím nechystá. Podle ministra Jeronýma Tejce za hnutí ANO je na hodnocení brzy. První hromadnou žalobou v Česku byl případ truhlářství Postýlkov, které zákazníkům nedodalo zaplacený nábytek. Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci 2 německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník a vybírá dodavatele. Říká nezávislý starosta Holčovic Martin Hraděl. Práce mají začít příští rok.
3: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
0: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Až do konce července počítejte s omezením v Ostravě Svinově v ulici Bílovecká. Provoz je tam vedený kyvadlově jedním pruhem a řízený semafory.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Právě nabídla Tereza Hájková, 4 minuty po 6. vás od moderátorského mikrofonu. Hezky zdraví a pěkné pondělí pře Petr Soukup. Už za pár chvil nabídneme muziku Karla Černocha a ta bude určena všem Věroslavům. Mají totiž dnes svůj svátek. Jedná se u nás o nepříliš frekventované jméno, které má slovanský původ. Významově se dá vyložit jako věřící anebo ten, kdo slaví víru. Tak o Slovencům vše nejlepší.

0: Zpívala nám Tina Turner 6 hodin 12 minut. My 2 roky sledujeme příběh manželů Zajacových z Holčovic na Bruntálsku, kterým se při povodních na dvůr sesunuli hromady kamení a bahna. Jejich nejistota teď končí. Obec začala s pomocí státních dotací sanovat všechny nestabilní svahy ve vesnici. Podrobnější informace získáte v reportáži, kterou si budete moci poslechnout už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Rani Rostličky. Ke cvičení potřebujeme 2 pedlahve. Spřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže volně podél trupu drží pedlahve. S výdechem ukročíme pravou nohou do strany, pokrčíme obě kolena a zároveň upažíme ruce. S nádechem se vrátíme zpět do stoje. Totéž provedeme vpravo. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Dnešní pondělní ráno je na severní Moravě a ve Slezsku většinou slunečné a také teplé. V Karviné v tuto chvíli teploměr ukazuje 20 stupňů Celsia. Ještě tepleji je například v Chuchelné na Opavsku. 21 na teploměru. Prognóza na dnešek říká, že bychom se měli připravit na oblačný den, postupně na většině území také občasný déšť, případně může dorazit i bouřka. K večeru by ty srážky měly ustávat. Teploty v nížinách maximálně do 25, na horách naměříte okolo 17 stupňů.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6:21, posloucháte Český rozhlas Ostrava a my teď zamíříme na Bruntálsko. Téměř 2 roky po ničivých povodních začaly Holčovice se zajišťováním sesunutých svahů. Hromady kamení a bahna tehdy poškodily zahrady a dvory několika rodin. Mezi nimi jsou i manželé Zajacovi, kteří žijí přímo pod nestabilním kopcem.
1: Se to normálně sesuvalo dole, ta hlina a i ty kameny si jížděly dolů.
2: Takhle mi sesunutý svah hned po povodních popisovala Věra Zajacová. Teď už je na první pohled vidět, že se to u nich na dvorku mění.
1: Takže už to bude snad konečně hotový.
2: Já si pamatuju minule, jak jsme spolu natáčeli, tak se dalo na ten svah jít.
1: Oni to vybrali, udělali tam betonový podklad a zabetonovali nějaké ty šutry.
2: Teď to dám s Josefem Zajacem zkontrolovat, tak dejte mi ruku, ať tady nepadne.
3: Dáme si ruku,
2: pojďte. To je tvrdé.
3: To je beton.
2: A ty kameny vlastně jsou takhle pevně zabetonované, to je vlastně takový, jako kdyby základ, dá
3: jo,
2: se říct.
3: Ano, ano. No je tam beton, je to nějaká patka, jo, beton, kamen. To je nějaký základ, o co by se měli opřet.
2: Ty co kameny. Jsou za náma, ty obří.
3: Co jsou za náma, no.
2: Jo. No a tady už se potom, náhodou bych se nevyškrábala, jak minule při tom natáčení. To oni nějakým bagrem dali dolů, jo?
3: Jo, to je všechno. To nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skladat tady pod ty kořeny, jo? A zbytek,
2: tady ty nahoře, ty vlevo, jo?
3: Ano, ty vlevo. Že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
2: Úplně nahoře, že bude síť.
3: Jo.
2: No. Ty balvany jsou ale pořádně velké, teda, když se na to koukám.
3: Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun.
2: Tohle, co je před náma, jsou i 40 tun?
3: Přes 40 tun, tak jsme radí, ale už aby to bylo. Takže budeme muset potom, až se udělat tohle, ten svah, jo, tak můžeme pokračovat zase s něčím jiným.
2: Tam to vás vlastně brzdilo docela.
3: To nás brzdí, protože tam mají řezivo.
2: Počkejte, musím se otočit.
3: Nakoupené trámy a všechno, tady na ten přístřešek, že abych mohl dělat.
2: Rodiny, které postihly ty sesunuté svahy, věří, že to najatá firma všechno stihne do konce letních prázdnin. Z Holčovic, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Rekonstrukce zimního stadionu v Opavě je před dokončením. Stavbaři odstranili okolní oplocení. Dál ale pracují například na parkovišti anebo vnitřním vybavení haly. Celkové náklady na přestavbu dosáhly zhruba 450 milionů korun. Stadion s kapacitou přibližně 2000 míst se pro veřejnost otevře začátkem podzimu. Vláda se dnes naposledy sejde před letní přestávkou. Ministři budou jednat třeba o zavedení pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru, kteří mají poskytovat podporu lidem v náročných životních situacích. Kabinet se bude zabývat i umožněním registrace vozidel online. Lékaři nemocnice v Třinci a polském Češině spolupracují na vzniku česko-polského zdravotnického slovníku. Má pomoci zdravotníkům v lepším porozumění lékařských zpráv v cizím jazyce. Obě nemocnice totiž často ošetřují pacienty z druhé strany hranice, vysvětlil nemocniční ombudsman Václav Polok. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti se dnes představí Český rozhlas. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury anebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Horní počítejte ještě dnes s úplnou uzavírkou. Probíhá tam oprava po havárii vodovodní přípojky. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Pokud někdy zavítáte do muzea Praček ve Václavku na Bruntálsku, určitě vás uchvátí svět starobylého praní. Vedle valch a mechanických praček nejrůznějších typů předvádí zakladatel muzea a sběratel Libor Hajda svým návštěvníkům i unikátní sbírku historických mandlů. A právě tam nás dnes vezme Petra Štrimplová v magazínu Křížem krajem 10 minut. Po 9. hodině. Teď Elton John a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme o počasí s Marií Glofákovou. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejprve tedy aktuální situace.
2: Tak aktuálně máme většinou velkou oblačnost s výjimkou úzkého pruhu slunečné oblohy, který je aktuálně nad Ostravou a pohybuje se směrem k východu a ten velmi rychle přejde. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 20 až 17 stupni Celsia a vítr fouká většinou mírný, jeho západní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Je tady pondělí s datem 27. července, jak bude?
2: Tak očekáváme většinou velkou oblačnost, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, v noci například jedna byla v Beskydech. K večeru potom očekáváme ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia. Ráno bude místy vítr ještě slabší, ale v průběhu dne očekáváme, že bude až čerstvý, západní až severozápadní mezi 4 až 8 metry za sekundu, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Později večer potom vítr částečně zeslábne.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: Noc bude jasná nebo polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti je v průběhu noci možnost slabé přeháňky, ale ta šance je velice malá. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia, vítr bude foukat slabý severozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme slunečno, přes den bude oblačnost přechodně zvětšená. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, přes den mírný, severozápadní až západní, mezi 2 až 6 metry za sekundu. Večer se bude měnit na severní.
1: Informace o počasí měla pro nás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava, Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
2: Hezký den, na naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Naším pondělním hostem bude Ladislav Peš, původem strojař a podnikatel v technických oborech, ale také celoživotní badatel, který se teď věnuje oblasti péče o zdraví a tělo. Na jeho příběh a možná i návod na spokojený život se bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava v pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před sedmou Český rozhlas Ostrava těm, kteří mají volný čas, nabídne pár pozvánek. Navštívit dnes můžete Úvalno u Krnova a projít si tamní kukuřičné bludiště. Nachází se přímo před zahradnictvím a jeho chodby měří asi 1 kilometr. Do bludiště můžete i z kočárky a také se psy na vodítku. A až bludiště prozkoumáte, můžete se vypravit třeba na místní biotopové koupaliště. Karvinská knihovna připravila akci pro děti pod čilým nebem. Už je v 9 ráno pořádá čtení v areálu Loděnice v parku Božiny Němcové. Knihovnice sebou budou mít knížky pro ty nejmenší, a to v českém i polském jazyce. Akce bude trvat dopoledne. No a v Opavě pořádají akci pro ty, kteří nechtějí být sami. Takzvaný speed dating je forma seznamování, kdy se během jednoho večera potkáte s několika lidmi na krátkých rozhovorech. Akce začíná v 19 hodin v opavském centru Kupé.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nejlevnější matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Ostravě Přívoze se opravuje a modernizuje nadzemní plynovod. Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online. Návrh dnes projedná vláda. Ve skanzenu ve Zlatých horách dokončili opravy po povodních. Obloha dnes bude oblačná a počítat musíme i s přehánkami. Naměříme do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. V Ostravě Přívoze je před dokončením rekonstrukce 2-kilometrového vysokotlakého plynovodu. Za zhruba 30 milionů korun budou díky tomu zajištěné spolehlivé dodávky plynu pro domácnosti i firmy v okolí, včetně koksoven, potvrdil Štěpán Vodička z firmy Gasnet. Pro Ostravsko a Karvinsko je to typický nadzemní plynovod, protože kvůli poddolování není možné dávat podobné stavby pod povrch. Potrubí má kvůli stabilitě zvlněné úseky.
3: Správně se jim říká liry, my si je přejmenovali na anakondy. Připomíná to hada, je jí hodně, takže taková hantýrka. Ta rekonstrukce, když je na povrchu, obsahuje daleko víc prvků, betonové patky, nějaké ocelové vystrojení, které nese tu trubku samotnou, takže řekl bych, že je to složitější.
1: Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
4: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.

0: Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti anebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Opravy ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku jsou téměř 2 roky po povodních kompletně hotové. Stály více než 4 miliony korun. V posledních dnech dělníci pracovali na rekonstrukci páteřní přístupové cesty do areálu. Pokračuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
1: To vlastně hlavní přístupová cesta z parkoviště k pokladně na Srubu. Jednalo se o kompletně nový povrch, protože ta stará vlastně kompletně téměř celá zmizela po těch povodních. Návštěvníci pohodlně zejména teda hlavně jsme to bylo zamýšlené jako pro kočárky, že se krásně z parkoviště dostanou po rovné cestě až k nám. Tímhle uzavíráme vlastně obnovy po povodních.
0: Počasí. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 u Ostravy na 362. kilometru ve směru od Bohumína stojí porouchané auto. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: To, co posloucháte, je ranní program Českého rozhlasu Ostrava dnes pondělní s datem 27. července. U mikrofonu Tereza Hájková a Petr Soukup, my oba přejeme příjemný a pohodový den. Co pro vás budeme mít v nejbližších 30 minutách? Dozvíte se o zjednodušení převozu pacientů mezi Českem a Polskem, ale ještě předtím tady budou dobré rady a nápady. Těmi nás pravidelně zásobuje Kutil tělem i duší, jak sám sebe označuje Artur Kubica, a dnes s ním budeme včelařit už za chvíli.

0: Poslouchali jsme Beatles v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Pohodlně v jedné sanitce mezi Českem a Polskem. Nemocnice v Třinci a polském Češeně chtějí spolupracovat, aby usnadnili přepravu pacientů mezi zařízeními. Zatím si je řidiči sanitek předávají na hranicích, to se ale má změnit. Podrobnosti čekejte od Českého rozhlasu Ostrava krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Nejužitečnější hmyz této planety jsou bezesporu včely. Dávají med, vosk, dokážeme jim vzít i pyl pro léčení lidí a i tu včelí, mateří kašičku, kterou krmí svou královnu. A co je důležité, včelky nosí také propolis. Je to látka, kterou včelky sbírají k ochraně úlu před nákazou. Odborníci tvrdí, že je to přírodní komplex s více než 30 složkami. Propolis je součástí různých tinktur, mastí a přípravků na pleť, opary, afty, bradavice, podrážděné dásně, kožní plísně, jizvy, otlačeniny, hmyzí bodnutí. A tak bych mohl pokračovat. Já si maličkou lžičku propolisu dávám do litrové láhve kvalitního pití, kvalitní kořalky a pak u televize v zimě pomaličku užívám jako lék. Jestli mi to něco léčí, nevím, ale po delším užívání je mi u toho tak nějak dobře. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Mrkneme, jak to aktuálně v našem regionu vypadá s počasím. Většinou je oblačno, místy se začíná zatahovat, teploty ale vysoké. V tuto chvíli v Bohumíně naměříte 22 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Hradoštěm na Novojičínsku je teď teplota na 20 stupních. Prognoza na pondělí hovoří o tom, že bychom se měli připravit na většinou oblačný den, postupně také na většině území našeho regionu občasný déšť, případně i bouřka. K večeru by pak ty srážky měly ustávat. Teploty v nížinách maximálně okolo 25, na horách naměříte okolo 17 stupňů.
0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan. A
2: společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: uši.
1: 7:20 poslouchali jsme Marka Ztraceného. Krajská nemocnice v Třinci zjednoduší převoz pacientů mezi svými ordinacemi a Slezskou nemocnicí v Polském Češině. Obě zdravotnická zařízení kvůli tomu chystají společnou dohodu. Lékaři na obou stranách hranice totiž často řeší případy pacientů, kteří se po ošetření na urgentech musí dostat pro další péči zpátky do své země. Pojišťovny ale výjezdy převozových sanitek přes hranice nehradí.
2: Já stojím na Střelničním mostě, což je hranice mezi Českým Těšínem a Polským Češinem, a právě tady, když je potřeba převést pacienta mezi Třineckou nemocnicí a nemocnicí v Polském Češině, zastaví dvě nemocniční sanitky, otevřou dveře a pacienta si předají. Lékaři krajské nemocnice v Třinci ošetřují úraz polského pacienta v turistické sezóně každý týden, říká nemocniční ombudsman Václav Polok.
3: Záleží na ročním období, záleží na tom, zda je či není turistická sezóna, jsou to jeden až dva případy za týden. Mezi období, což je jaro a podzim, jednou za 14 dnů, jednou za 3 týdny.
2: Ne každého takového pacienta je ale nutné převážet nemocniční sanitkou do Polska, říká vedoucí dopravy Dagmar Skulinová.
4: Může si přijet rodina, rodinní příslušníci, pokud to není vyloženě na transport i mobilní pacient.
2: To může být třeba člověk s vysokou sádrou na noze, který se do osobního auta bezpečně neposadí. Nejkratší trasa mezi nemocnicemi je dlouhá asi 12,5 kilometru. Z toho je necelých 11 kilometrů v Česku a necelé 2 kilometry v Polsku. Obě nemocnice chystají smlouvu o tom, že sanitky budou pacienty vozit až do druhého zdravotnického zařízení za hranicemi. Pokračuje zástupkyně ředitele nemocnice v Polském Češině Boguslava Baran.
5: Teď nastala taková situace v nemocnici v Třinci, kam se dostala pacientka z Polska, cyklistka, která spadla a bylo potřeba jí převést k nám na další léčení. Žijeme tady v takové turistické oblasti. Češi k nám přijíždějí na nákupy, my zase jezdíme k vám.
2: Cestu sanitky za hranicemi budou zatím hradit sami nemocnice. Spolupráce má začít fungovat letos na podzim. Z Třince Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: U zprávařského mikrofonu je Tereza Hájková.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel dnes jmenuje novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Těch bude 15. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni instituce Danielu Teterovou. Před týdnem skončily cenové stropy na paliva. Benzín v Česku za poslední týden zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu nárůst cen odpovídá tržním podmínkám. U nafty pak růst vysvětluje i návratem k vyšší spotřební dani. V Třinci nebo Borech dnes začíná stavba nového vodovodu. Práce potrvají do konce dubna příštího roku. Přestože stavbaři použijí pro pokládání potrubí většinou bezvýkopovou metodu, v některých úsecích budou muset překopat místní komunikace. Řidiče tak čekají uzavírky. Frýdecko-Místecký magistrát sbírá připomínky k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Lidé mohou své podněty posílat do 15. září na odbor dopravy. Město je pak zařadí do podkladu pro dopravce pro přípravu nových jízdních řádů. Ty začnou platit 13. prosince. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal na dnešek krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Plameny od začátku roku zničily rekordních 115 000 hektarů, to je více než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Slezské Ostravě počítejte s úplnými uzavírkami ulic Okrajní, Jaklovecká a Vdovská. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Potrvají až do konce září.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Do nové druholigové sezóny dnes vstupují fotbalisté Opavy a Karviné. Řekneme mnohem více už za pár minut.

0: 7 hodin 39 minut, teď se budeme věnovat sportu. Fotbalisté Třince v prvním kole druhé ligy jako nováček remizovali v Prostějově 1-1 a získali do tabulky první bod. Dnes se do soutěže jako poslední zapojí další dva týmy z našeho regionu, Opava a Karviná, a to vzájemným zápasem od 18 hodin.
1: Obě mužstva prošla v létě výraznými změnami. Domácí Opava má nového kouče, Svatopluka Habance a řadu nových hráčů. Ještě výrazněji se proměnila Karviná. Ligový tým, který vyhrál český pohár a měl startovat v evropské lize, spadl kvůli korupčnímu jednání do druhé ligy. Dostal finanční pokutu a většina opor se rozprchla. Zůstal ale zkušený obránce Jiří Fleischmann.
2: My se to snažíme nějak nevnímat. Všichni máme, nebo většina z nás má normálně platnou smlouvu, takže jsme to brali tak, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v té první lize zůstaneme a jdeme se prát a jdeme se na to připravit.
1: Říkal ještě na startu přípravy Jiří Fleischmann, jenže po pár dnech Karviná stáhla odvolání proti trestu a přijala přeřazení do druhé ligy. Karviná tvoří aktuálně nové mužstvo.
2: Sice nám odešlo asi 6 hráčů ze základní sestavy, ale na druhou stranu ten kádr byl dost široký a teď přichází čas pro ty, kteří čekali na tu šanci. Teďka to musí ukázat, že je dokážu zastoupit a já pevně věřím, že budeme dobře připraveni a věřím tomu, že někdo nás ještě určitě posílí, aby ta konkurence byla zase velká, aby si někdo nemohl myslet, že má místo v sestavě jasný.
1: Přidával Fleischmann. Nový trenér Karviné Roman West přijal nabídku vést tým okamžitě. S druholigovou variantou počítal.
3: Ty hráči, myslím si, že tady jsou vynikající. Nenáhodou hráli skvělý fotbal, nenáhodou byli uprostřed tabulky, získali 40 bodů, vyhráli pohár, to znamená, já jsem přesvědčený, že tu ta kvalita hráčů je. Samozřejmě není šířka taková, protože ten tým postupně krvácel a za úspěchy trenéra Hiského, za úspěchy trenéra Jarolima odcházeli ty nejlepší hráči soustavně.
1: Ale ještě po začátku přípravy další karvinští hráči odcházeli. Přesto v Karviné všichni věří, že se povede vrátit do nejvyšší soutěže hned po této sezóně. Zápas v Opavě, která mimochodem také figuruje v korupční kauze, začne v 18 hodin a předvést by se měly oba fanouškovské tábory. David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Tomáš Ostrožlík na lince, přejeme, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to teď vypadá.
2: Tak v regionu je velká oblačnost, zataženo, oblačno, ojediněle se může vyskytovat i slabá přehánka. Teploty jsou poměrně vysoké právě díky oblačnosti, 17 až 21 stupňů, 22 stupňů na Frýdecku, Místecku, na horách je teplota kolem 17 a vytrvané jihozápadní mírny 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Pojďme k předpovědi na celý den.
2: Dnes bude počasí s velkou oblačností, místy se budou vyskytovat přehánky, nelze vyloučit ojediněle i bouřku, zejména v těch odpoledních hodinách. Teploty dnes do 25 stupňů, na horách kolem 17 a vítr mírný, jihozápadní, později bude západní až severozápadní, přechodně může zesilovat v přehánkách a večer pak bude vítr slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: V noci bude oblačené počasí, zcela výjimečně se může vyskytnout i slabá přehánka, teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů a vítr zeslábne na slabý severozápadní. Zítra bude polojasno, přechodně může být oblačno, ale pravděpodobně i bez přeháněk zítra, teploty do 25 stupňů, na horách kolem 18 a zítra bude vát mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak je 1006 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je kolem 70%.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to, pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Před osmou nabídneme druhou sadu dnešních pozvánek s datem 27. července. Cvičení pro maminky s dětmi i pro seniory dnes nabízí kulturní centrum Nová osmička ve Frýdku Místku. Akce je zdarma, posilování maminek začíná v 9 dopoledne, seniori budou cvičit od 11 hodin. Muzeum a zámek Bílovec láká na výstavu Koruny Karla IV. Kromě prohlídky korunovačních korun si můžete vyzkoušet i dobové oděvy ve středověké šatně, potěžkat meč nebo kroužku košili. A také se můžete seznámit s nástroji útrpného práva. Výstava je otevřená mezi 10. a 17. hodinou. A kino v Novém Jičíně dnes promítne novou českou komedii Bardotky s Dagmar Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou v hlavních rolích. Film začne v 19. hodin.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Opavě je před dokončením rekonstrukce zimního stadionu. Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. Snoubenci ve Valašském Meziříčí si už můžou vybírat termíny pro svatby v příštím roce. Bude oblačno s přeháňkami a naměříme do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Nově opravený a přebudovaný zimní stadion v Opavě je už po kolaudaci. Stavbaři odstranili okolní oplocení. Dál ale pracují například na parkovišti anebo vnitřním vybavení haly. Jak dodává opavský primátor Tomáš Navrátil z Hnutí ANO, stadion s kapacitou přibližně 2000 míst se pro veřejnost otevře začátkem podzimu. Celkové náklady na modernizaci a přestavbu dosáhly zhruba 450 milionů korun.
4: Začínáme s chlazením, to znamená pomalinku nám tam nastoupí děti, muži a ženy, aby mohli trénovat, a oficiální otevření zimního stadionu bude v druhé polovině září a bude tam připravený pestrý program pro veřejnost, který ještě nebudeme odhalovat, ale věřím, že si toho všichni užijí.
3: Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například nařízení, které zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi anebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
5: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
3: Česko čeká mimořádně horký týden. Dnes se sice ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požáru. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přeháňky a bouřky. Snoubenci ve Valašském Meziříčí už znají termíny svatebních obřadů na příští rok. Radní

0: jich schválili 33. Kromě tradiční obřadní síně na radnici můžou páry nově vybírat i z dalších svatebních míst, říká starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
1: Vedle klasických svateb v obřadní místnosti radnice jsme se rozhodli počet oficiálních míst rozšířit o unikátní florální kostel, freskový sál nebo kapli s barokními freskami na zámku Žerotínu. Po dohodě s matrikou je navíc možné si domluvit i jiné vhodné místo.
2: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kopřivnici v ulici Nádražní aktuálně probíhá oprava povrchu vozovky. Provoz je převedený do protisměru. Dejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Petr Soukuba, Tereza Hájková, přejeme vám příjemné a pohodové pondělní ráno. Co pro vás budeme mít? Z muziky Václava Neckáře, Moniku Absolonovou, anebo třeba kapelu Village People. A také už za pár minut další, už 61. pokračování rubriky Co v učebnicích nebylo.

0: Dva roky sledujeme příběh manželů Zajacových z Holčovic na Bruntálsku. Těm se při povodních na dvůr sesunuli hromady kamení a bahna. Jejich nejistota teď končí, obec totiž začala s pomocí státních dotací sanovat všechny nestabilní svahy ve vesnici. Máme o tom reportáž, uslyšíte ji krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Aktuálně máme na severní Moravě ve Slezsku hodně oblačnosti, místy zataženo, ale relativně teplo. V Karviné teď 21 stupňů Celsia. Podíváme se také na Bruntálsko, konkrétně do města Albrechtic, tam je teplota 22 stupňů Celsia. Meteoprognóza na celý den říká, že den bude oblačný, čekáme také na většině území našeho regionu přehánky, případně déšť, výjimečně může přijít i bouřka. Ty srážky pak budou ustávat k večeru. Teploty v nížinách maximálně okolo 25, na horách naměříte okolo 17 stupňů.
2: Naším pondělním hostem bude Ladislav Peš, původem strojař a podnikatel v technických oborech, ale také celoživotní badatel, který se teď věnuje oblasti péče o zdraví a tělo. Na jeho příběh a možná i návod na spokojený život se bude ptát Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď byla zpěvačka Anna K. Je 8 hodin a 20 minut. Míříme na Bruntálsko. Téměř dva roky po ničivých povodních začaly Holčovice se zajišťováním sesunutých svahů. Hromady kamení a bahna tehdy poškodily zahrady a dvory několika rodin. Mezi nimi jsou i manželé Zajacovi, kteří žijí přímo pod nestabilním kopcem.
1: Se to normálně sesuvalo dole, ta hlina a i ty kameny si žděly dolů.
2: Tak hlavně sesunutý svah hned po povodních popisovala Věra Zajacová. Teď už je na první pohled vidět, že se to u nich na dvorku mění.
1: Takže už to bude snad konečně hotový.
2: Já si pamatuju minule, jak jsme spolu natáčeli, tak se dalo na ten svah jít.
1: Oni to vybrali, udělali tam betonový podklad a zabetonovali nějaké ty šutry.
2: Teď to dám s Josefem Zajacem zkontrolovat, tak dejte mi ruku, ať tady nespadne.
3: Dáme si ruku,
2: pojďte.
3: To je tvrdé.
4: To je beton.
2: A ty kameny vlastně jsou takhle pevně zabetonované, to je vlastně takový, jako kdyby základ, dá se říct.
4: Ano, ano. No je tam beton, je to nějaká patka, jo, beton, kamen, to je nějaký základ, o co by se měli opřet.
2: Ty co kameny. Jsou za náma, ty obří.
4: Co jsou za náma, no.
2: Jo. No a tady už se potom, náhodou bych se nevyškrábala, jak minule při tom natáčení. To oni nějakým bagrem dali dolů, jo?
4: Jo, to je všechno, to nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skladat tady pod ty kořeny, jo? A zbytek,
2: tady ty nahoře, ty vlevo, jo?
4: Ano, ty vlevo. Že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
2: Úplně nahoře, že bude síť.
4: Jo.
2: No. Ty balvany jsou ale pořádně velké, teda, když se na to koukám.
4: Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun.
2: Tohle, co je před náma, jsou 40 tun?
4: Přes 40 tun, tak jsme rádi, ale už aby to bylo. Takže budeme muset potom, až se udělá tohle, ten svah, jo, tak můžeme pokračovat zase s něčím jiným.
2: Tam to vás vlastně brzdilo docela.
4: To nás brzdí, protože tam mají řezivo. Nakoupené trámy a všechno, tady na ten přístřešek, že abych mohl dělat.
2: Rodiny, které postihly ty sesunuté svahy, věří, že to najatá firma všechno stihne do konce letních prázdnin. Z Holčovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Poslouchali jsme skupinu Aha, teď už je ale ve studiu Tereza Hájková, což je neklamný signál toho, že se dozvíte, co je nového.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Registrace vozidel by se v budoucnu mohla vyřizovat online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Lidé by si mohli registrační značky objednat přes portál dopravy a vyzvednout je třeba ve výdejních boxech. Nově by si taky mohli ponechat svou značku při koupi jiného auta. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti anebo přímou leteckou linku do Šanghaje. V Orlové začala stavba nového zázemí pro tenisový klub Slavia. Původní objekt ve sportovním areálu nahradí moderní dvoupodlažní budova, která zlepší podmínky pro hráče, trenéry i vedení klubu. Jak potvrdila mluvčí radnice Andrea Vargová, investici za 17 milionů korun chce město dokončit během jednoho roku. Na hřbitově v Novém Bohumíně skončila stavba dalších 4 bloků kolumbárií. Přibylo tam téměř 100 schránek k uložení pohřebních uren, které si lidé už mohou pronajmout. Dosavadní kapacita kolumbária se tak zdvojnásobila, potvrdila mluvčí radnice Jana Končítková. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu vjel autem do davu směrem během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala tamní policie. Motivem činu 21-letého útočníka byl zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Novém Jičíně v ulici Dlouhá se srazilo osobní auto s cyklistkou. Na místě právě teď zasahují záchranáři, počítejte s omezením provozu. A pozor taky jinde na Novojičínsku, konkrétně na silnici 482 u obce Rybí. Tam havarovala 2 osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Už za pár minut nabídneme další pokračování našeho rozhlasového seriálu Ověřovna.

0: Přátelé, možná i vy jste zažili následující situaci. Přišla vám SMS-ka, že dlužíte na poplatcích za televizi a rozhlas. A pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000 přirážka. Jenže tuto zprávu poslali podvodníci. Jde o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat a na co si dát pozor, to rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A my si o tom teď povíme více se Silvií Mikulcovou. Silvi, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak přesně ten podvod vypadá?
1: Podvodníci rozesílají SMSku s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varování můžou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Před podvodem jako první varovala samotná Česká televize. Jak tedy poznám, že mi píše opravdu ona?
1: Nejdůležitější je zkontrolovat právě webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMSek. Vysvětluje to mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: To stejné platí i pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Podobné falešné zprávy a stránky ale nejsou žádnou novinkou. Za koho se ještě podvodníci vydávají?
1: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili třeba jméno Policie České republiky, Unicredit Bank nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. Právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív ověřit.
0: Přidám ještě informaci o tom, že nejnovější díl Ověřovny najdete na serveru iRozhlas.cz. U mikrofonu teď byla Silvie Mikulcová, děkujeme za informace.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je oblačno, ale dost teplo. Ve Frýdku Místku teď naměříte 22 stupňů Celsia. O něco chladněji je na Bruntálsku, konkrétně přehrada Slezská Hrta. Teď udává teplotu 19,5 stupně. No a co říkají o dnešku meteorologové? Den by měl být oblačný, musíme také počítat na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně může přijít bouřka, ty srážky by pak měly později odpoledne k večeru ustávat. Teploty v nížinách až 25 stupňů na horách okolo 17.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Na slyšenou poradně se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Marka Kombitová a Miroslav Žibirka teď společně v nahrávce Slepých uličkách. Pomalu ale jistě nastává konec toho dnešního ranního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tím dopoledním vás už za pár minut začne provázet Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Souku, přeji vám krásný a příjemný den a před závěrem dobrého rána ještě jedna veselá chvíle s Arturem Kubicou.
1: Zasmějte se s námi!
2: A to se ptá soudce dámy, takže vy, vážená paní, se chcete doopravdy nechat rozvést. A jak si to vlastně potom celé představujete? A ta dáma se tak zaculí, lišácky mrkne a povídá. Představuji si to, pane soudce, celkem jednoduše. Prostě se dohodneme. Já vezmu všechnu vinu na sebe a on zase vezme na sebe všechny mé i naše společné dluhy. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Pavel jmenuje nové soudce i šéfku Ostravského krajského soudu. Nemocnice v českopolském příhraničí chtějí zlepšit přepravu pacientů. Čaková na Bruntálsku instaluje na tamní obecní úřad novou fotovoltaickou elektrárnu. Bude oblačno s přehánkami a naměříme do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčku do taláru nominoval 15, to je výrazně méně než bývalo zvykem při předchozích jmenováních. Krajská nemocnice v Třinci společně s nemocnicí v polském Češině chtějí zjednodušit převoz pacientů za hranice. Čechy i Poláky ošetřují obě zdravotnická zařízení v příhraničí. V některých případech je nutné převést pacienta na následnou péči do nemocnice v zemi, ze které pochází.
2: Cestu nemocniční sanitky v zahraničí ale v takovém případě neproplatí pojišťovna a proto ji chtějí nemocnice zatím hradit sami. Spolupráce má začít fungovat letos na podzim. Pacienti tak nebudou muset na hraniční mostě přesedat z jedné sanitky do druhé. Z Třince Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Hromadné žaloby v Česku fungují 2 roky. Za tu dobu se ale Češi mohli připojit jen ke 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo až 10 podnětů ročně. Za 2 podanými žalobami stojí organizace online mediátor.cz. Podle její právničky Terezy Borkovcové je hromadných žalob zatím málo kvůli problémům s jejich financováním.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené. Například třeba stát to podávání těch hromadných žalob nějak nepodporuje, zákon omezuje ty možnosti toho našeho nějakého financování, toho externího. Samozřejmě jako i tak si myslíme, že to má jako význam.
0: Oprávnění k podávání hromadných žalob mají vedle online mediátorů 3 další organizace. Žádná z nich ale zatím svůj případ neotevřela. Začala instalace nové fotovoltaické elektrárny v Čakové na Bruntálsku. Obec ji instaluje na tamní radnici. Vedení Čakové tak chce ušetřit za energie. Většinu nákladů na instalaci pokryje dotace. Elektrárna bude funkční na konci října, říká nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý.
4: Přes den bude elektrárna vyrábět elektřinu pro provoz obecního úřadu a přebytky se budou ukládat do bateriového úložiště. Večer, kdy elektrárna nevyrábí, využijeme uloženou energii pro veřejné osvětlení.
0: Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na

0: Nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a taky hluk.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále na Novou Jičínsku. Na silnici číslo 482 u obce Rybí havarovala dvě osobní auta a teď se to tam vyšetřuje. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je pravidelný pořad magazín Křížem krajem. Už za chvíli se v něm vydáme do Vraclávku na Bruntálsko, do tamního muzea Praček. Chybět potom ve 9:45 nebude také soutěžní pořad Zámecké léto. Také dnes budete moci vyhrát zajímavé ceny a taky se dozvědět zajímavé věci. Přidáme písničky, Karel Gott zaspívá už teď, za chvilku potom Hana Zagorová, anebo třeba Eva Farna. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Magazín Křížem krajem je tady dnes opět jako vždy po 9. hodině. Jako vždy vás vezmeme na zajímavé místo. Je to zároveň vždy také takový malý tip, kam byste se mohli vydat. A pokud se někdy vydáte do muzea Praček ve Vraclávku na Bruntálsku, určitě vás uchvátí svět starobylého praní. Vedle valch a mechanických praček nejrůznějších typů předvádí zakladatel muzea a sběratel Libor Hajda svým návštěvníkům taky unikátní sbírku historických mandlů. Natáčela tam kolegyně Petra Štrimplová.
2: Jedna řada strojů, které vystavuje Libor Hajda ve svém muzeu Praček, je řada mandlů. Mandl. Možná dneska někdo nebude vědět z těch mladších, co byl mandl, tak popišme ten stroj.
3: Tak to je mandl nebo ždímačka, dalo by se říct. Některé jsou dvouvalcové, některé třivalcové, některé s plátnem, některé bez plátna. Myšlo hlavně o to napínání těch valců.
2: Ano.
3: Jinak těch ždímaček jako, nebo těch mandlů se dochovalo víc než těch praček. Oni většinou byli v suchu, jako ty pračky, když nebyly uložené jako někde v suchu, tak to odešlo to dřevo. Jako a tak to je restaurované, jako, to se dá vždycky vyměnit, jako, že tam nepotřebuje nějaký karburátor dělat do toho.
2: No a my u těchto mandlů, to jsou všechno vlastně mechanické záležitosti, takže žádná energie tady nehraje roli, protože někdo si vybaví mandl z mandlovny, opravdu horký vlastně proces, který vysušuje to prádlo. Tady to bylo na principu ždímání lisu. To znamená, představit si, mandl vypadá jako takový
3: konstrukce,
2: válce, na tom jsou dva válce a převodem, prádlo se dalo mezi ty válce.
3: No převodem se točila klika.
2: Je to jedno na kterou stranu?
3: To je jedno.
2: Je to jedno. Tady nám pustí nás to ozubené kolo na jednu i na druhou stranu. Tady to krásně provrzává, ukažte. No nepustí.
3: Ne, to se utahuje.
2: Aha.
3: To už je tak, jak když burian prášil.
2: Hezké je a může si návštěvník, když k vám přijde, zkusit
3: může.
2: Potočit?
3: Jo, děcka musí dávat pozor na prsty, ale.
2: No, tak, aby jsme si nepomandlovali prsty, ale je
3: ženské
2: to...
3: Ženské zase na svetr, no.
2: Je to interaktivní ty exponáty, protože kde si člověk zkusí, jak se kdysi mandloval, každý vrže jinak.
3: Ano, oni to třeba viděli na YouTubečku nebo v televizi, ale stejně přijedou osobně, protože to je zážitek zase. No, hlavně tak? Ten komentář, no.
2: No a vy se s tím teda jako dáte práci, že to dáte do nějakého provozu schopného stavu, zrestaurujete, to znamená kovové části potřebují péči, dřevěné části.
3: Tak, no aby to vypadalo tak, jak to vypadalo za novoty.
2: A dostal jste někdy takový stroj, který už byl skoro jakože šrot na vyhození, a vy jste ho dal do kondice, kde se zhánějí třeba ty díly, nebo
3: no,
2: to si vyrobíte?
3: No hlavně, když to má ten mechanismus a to železo. Dřevo to se dá vždycky nahradit třeba tam prkínko.
2: A s tím si poradíte?
3: Jo, tak to je. Člověk musí aj ze dřeva někdy dělat. Jako.
2: Byla nějaká oblíbená jakoby značka toho mandlu před těmi více než 100 lety?
3: Ono oblíbené nebo asi těžko, jako tady to je třeba patent, to je stará Vídeň, ale oblíbené, to je všecko, boli z toho ruky, no, to je, takže oblíbené to asi moc nebylo, jako, ale asi no to sloužilo.
2: A tady tenhle je vlastně typově ještě jiný, tady máme nějaký ventil ze zhora, kdy se to...
3: Ne, to se přitahovalo ta pružina a tlačilo to na ty válce.
2: Tak to. Jo,
3: tam je třeba koryto, tam se dávali zase šutry do toho, jako. Tam jde o to napínání těch válců.
1: Říká Libor Hajda, který před lety muzeum Praček ve Vraclávku na Bruntálsku založil a své sbírky stále průběžně doplňuje o nové poklady. My se pod střechu staré stodoly, kde expozice je, vrátíme už za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Řeč bude i o tom, že praní mohlo také utužit vztahy.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Před námi je druhá část dnešního vydání magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava a vracíme se do Vraclávku, který je součástí obce Hošťálkovy na Bruntálsku. Sbírka mandlů, na kterých hospodyně mandlovaly prádlo třeba před 100 lety, tak takovou najdete v muzeu Praček ve Vraclávku, které založil a provozuje Libor Hajda. Jeho poklady berou návštěvníkům dech a bonusem je možnost některé exponáty i rozhýbat. Třeba takovou pračku pro partnery natáčela Petra Štrimplová.
2: No tak ale hlavně, že byl mandl v chalupě, protože to ušetřilo spoustu práce.
3: Oni se dělali aj velké, jako ty mandle, že? Aj dvoumetrové, třimetrové. A i ty pračky některé se dělali velké. Když to bylo na zámku nebo někde na statku. No ale stála 300 korun tenkrát, jako za to si mohla koupit dvě krávy.
2: Takže pračka byla jmění v podstatě.
3: Jo, takové.
2: Valchu měl každý, to je jasné.
3: U potoka třeba někdo.
2: Ale pračka to už byl technický pokrok, nebo mandl.
3: No je to ten vývoj, jakože.
2: Tady se zase od mandlu obracíme k pračkám a tady jedna krásně zdobná.
3: To má malovaný dek.
2: Na výku má malovaný nějaký...
3: Krojovaná žena nějaká?
2: No.
3: Vypadá to zajímavé.
2: Co má na hlavě?
3: No to má nějaký čepiček nebo co.
2: Tak to bylo takové milé jako pro hospodyňky.
3: No. Ale tady, když to otevřela, tak se mohla podívat aj, jak to pere.
2: No a teď mi řekněte, to byla výsostně ženská práce, anebo se k tomu propůjčili i chlapi v tom
3: právě
2: hospodářství?
3: Tady ten typ pračky, to je taková křídlovka, ona má dvě ty madla, na jedné straně chlap, na druhé žena, jako a prali spolu.
2: Takže to bylo takové utužovací do vztahu, do manželství.
3: Nemuseli,
2: když se pohádali, tak šli oprat prádlo.
3: Nemuseli koukat na seriály, jakože, ale u toho stejně skončila žena sama, jako, a od té doby má tu chůzi takovou trošku podobnou.
2: Libor Hajda naznačuje takové kolébání, protože nic jiného vlastně s tou pákou nejde dělat. Ono to má takové rozpětí, že vás to opravdu přinutí do toho kolébavého pohybu. Ale mně se líbí to párové praní, to je pěkné.
3: To je.
2: Protože když si to představíte, že někdo ale úplně na nože, teď ty hromady špinavého prádla, pojď, poperem si.
3: Nesměli se srazit hlavou. Jako.
2: Nesměli se srazit hlavou. No a máte tady typově stejné dva kousky takové.
3: To jsou typově stejné, akorát je to technicky odlišné, jako, ale princip je úplně stejný. Jako.
2: A z jakého tak roku tady tento typ pochází?
3: To je 1912 a toto bude možná tak 1920. Tam má ještě dřevěný špunt jako na vytahování, tam už mám osazný. A my, když do toho naléme lahvové, začrcháme, tak máme čepované.
2: Další využití.
3: Jo, další využití.
2: Pračky. Libor Hajda dělá legraci, ale no, Bůh ví, jestli se to tak nedá použít.
3: Ne, nemáte to vyzkoušené.
2: No a tady tenhle, ten druhý, ten krásně. Vy tam trošku toho vrzání vždycky necháte, že jo? No, to nemůže být
3: to
2: promazané.
3: Ne, mazat se to nemůže. To by se zaprašilo a pak by to bylo takové nějaké si chuchvalce a pavučiny mi nevadí.
2: No a nemohli to mazat ani tenkrát, to vypustilo přece olej do toho práva.
3: No, ne.
2: To bylo všechno ve styku s vodou.
3: No, to bylo jenom čistě tak.
2: Co to vydrželo, to vydrželo a pak se musela prostě pořizovat, když tak nějaká...
3: Ale ona to bez tak čistila kartáčkem nějakým si. Na prádle se nemělo co zašpinit, že?
2: Typově, my jsme ji pojmenovali, jak se jmenovala tato s tou kývací pákou.
3: No, to je František Koller, měl ještě originál tu etiketu, jako. No, šestihranka.
2: Šestihranka. A ta páka tam není v tom méně nějak zohledněna?
3: No, křídla.
2: Křídla. Šestihranka s křídly?
3: Jo, bez peří.
2: Bez peří. Z Vraclávku Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Zítra, tedy v úterý, se v Křížem krajem vydáme spolu s redaktorkou Ivou Havlíčkovou prozkoumat expozici v rodném domě Zigmunda Freuda v Příboře. Návštěvník tam dostane do ruky klíče a postupně si otevírá různé místnosti a skřínky a objevuje tam vzpomínky a zážitky z dětství této slavné osobnosti. Tak poslouchejte i zítra dopoledne po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Tak to byl Miroš Birka, kterého jste asi poznali úplně všichni, a společně s ním Iva Frýlingová v písničce Někdy stačí dát jen dech. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava pro vás už za chvilku budeme mít pravidelnou rubriku Babské rady. Než papírová krabice skončí v kontejneru, může doma ještě udělat užitečnou službu. Několik nápadů, které věříme potěší děti i dospělé, už za chvíli nabídnou už zmíněné Babské rady v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď je za minutu a půl desáté.

0: Babské rady.
1: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoc si vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní vydání soutěžního pořadu Zámecké léto tady bude už za necelých 5 minut, přesně ve 3:15.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na zámeckéleto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme, teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na zámeckéleto.cz, no a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prepstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů, kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí, takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: A to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky nás zve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském Podhradí.
0: Prosím, cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky, pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit, ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online, návrh dnes projedná vláda. Ve skanzenu ve Zlatých horách dokončili opravy po povodních. Bude oblačno s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
2: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli vyřizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
0: Rekonstrukce zimního stadionu v Opavě jde do finále. Stavbaři už odstranili okolní oplocení. Dál ale pracují například na parkovišti anebo vnitřním vybavení haly. Celkové náklady na přestavbu dosáhly zhruba 450 milionů korun. Uvedl to primátor Opavy Tomáš Navrátil z hnutí ANO. Stadion s kapacitou přibližně 2000 míst se pro veřejnost otevře začátkem podzimu. Opravy ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách na Jesenicku jsou téměř 2 roky po povodních kompletně hotové. Stály více než 4 miliony korun. V posledních dnech dělníci pracovali na rekonstrukci páteřní přístupové cesty do areálu. Pokračuje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
4: To vlastně je hlavní přístupová cesta z parkoviště k pokladně na Srubu. Jednalo se o kompletně nový povrch, protože ta stará vlastně kompletně téměř celá zmizela po těch povodních. Návštěvníci pohodlně zejména teda hlavně jsme to bylo zamýšlené jako pro kočárky, že se krásně z parkoviště dostanou po rovný cestě až k nám. Tímhle uzavíráme vlastně obnovy po povodních.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu dvou osobních aut nám aktuálně hlásíte z Karviné. Bouralo se v ulici Karola Šlivky, dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 550.

53. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeji od mikrofonu Richard Piskala. Víte, co jsou to ostravské anakondy? Nebo čemu se tak říká? Nejsou to živí tvorové. Jsou to taková ta plynová potrubí, která kvůli podolování nemohou být v zemi. Připomíná to v Ostravě a v okolí dlouhého hada. Teď už určitě mnozí víte, o čem mluvím, protože každý Ostravák nebo obyvatel našeho kraje to ví, viděl to už. No, tato potrubí se musí občas také opravovat. Jedno se právě teď opravuje a je to prý velmi komplikované. Tak o tom budeme mluvit krátce po půl jedenácté. Do té doby tady bude ale určitě už za chvíli moravskoslezský rozhlasový kvíz, ve kterém se budete moci také dnes zasoutěžit. No a přidáme také tipy pro dnešní den. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, Moravskoslezský rozhlasový kvíz je tady. Už se blíží konec měsíce, tak je dobré připomenout, že v rámci kalendářního měsíce může soutěžící z vás, tedy někdo, vyhrát maximálně jednou. Takže vy, kdo už jste v červenci vyhráli, přenechte tedy telefonní linku těm, kteří ještě to štěstí neměli. Někdo už je na lince, tak ptám se, kdo nám volá. Dobrý den.
2: Alena Svlítku Místku.
1: Ještě jednou to křestní jméno, prosím.
2: Alena.
1: Paní Aleno, zdravím vás. Tak pojďme k dnešní otázce, ale nejprve ještě dnešní cena, to jsem ještě neřekl. Mám tady audioknihu Toulky českou minulostí, speciál o Janu Amosu Komenském a k tomu ještě dvě vstupenky do Galerie výtvarného umění v Ostravě. Tak tuto cenu můžete vyhrát, pokud správně odpovíte na naši kvízovou otázku. A ta zní... V Darkovičkách u Hlučína můžete navštívit areál československého opevnění. Pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního systému naší republiky, který vznikal v letech 1935 až 1938. A já se ptám, které muzeum má tuto památku ve své správě? Chcete možnosti, nebo to řeknete rovnou? Je to za A. Muzeum Hlučínská, za B. Muzeum Moravskoslezského kraje, nebo za C. Slezské zemské muzeum?
2: Já bych řekla Bčko.
1: Bčko, Muzeum Moravskoslezského kraje, tak to byl trošku chyták.
2: Dobré, děkuju, naschle.
1: Mějte se, naschledanou. Takovéto muzeum byste asi hledali marně. Ty další dvě, která tam byla jako možnosti, tak ta samozřejmě existují, tak kdo teď volá do Českého rozhlasu Ostrava? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Opavska. Já bych řekl Muzeum Hlučínská.
1: Muzeum Hlučínská, myslíte? No, ale bohužel... Není to tak. Je mi líto, mějte se moc hezky, naschledanou. A tím pádem už to má někdo z vás teď docela jednoduché. Stačí se dovolat k nám do studia. Kdo je na lince? Dobrý den.
4: Dobrý den. Tak, tady Zdenka.
1: Tak paní Zdenko, tedy nejenom stačí se dovolat, ale také říct samozřejmě správnou otázku. Já jsem to nedořekl před chvilkou. Tak které muzeum tedy spravuje to opevnění československé v Darkovičkách u Hlučína?
4: A můžu chtít ty možnosti?
1: Já vám je zopakuji. Je to za A. Muzeum Hlučínská, za B. Muzeum Moravskoslezského kraje, nebo za C. Slezské zemské muzeum?
4: Slezské zemské muzeum.
1: Slezské zemské muzeum. Ano, je to tak. Slezské zemské muzeum má své hlavní sídlo, jak víme, v Opavě, ale spravuje další areály, třeba Arboretum Nový dvůr, Národní památník druhé světové války v Hrabini, srub Petra Bezruče v Ostravici a právě také areál československého opevnění v Hlučíně Darkovičkách. Vyhrála jste dnešní cenu, já vám gratuluji a zůstaňte ještě na lince.
4: Ano.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Příběh nekončí. Pokud sledujete československou Superstar, tak tuhle tu písničku zcela jistě znáte. My pro vás budeme v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava mít už za chvíli tipy pro dnešní den a pozveme vás třeba do kukuřičného bludiště a taky do kina. Podrobnosti už za chvíli.

0: Kdybych já byl kovářem, zpíval Petr Spálený. Už za chvíli pro vás v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava budu mít písničky v podání zpěvačky Dusty Springfield, kapely Rangers nebo Heleny Vondráčkové. Teď jsou tady ale tipy pro dnešní den a navštívit můžete třeba Úvalno u Krnova a můžete si projít tamní kukuřičné bludiště. Najdete ho přímo před zahradnictvím a jeho chodby měří asi 1 kilometr. Do bludiště můžete z kočárky i se psy na vodítku. Až bludiště prozkoumáte, můžete se vypravit třeba na místní biotopové koupaliště, pokud tedy nebude zrovna deštěvá přeháňka. Před chvílí sprchlo i u nás v centru Ostravy, tak nevím, jak je to v Úvalnu. Pojďme do Opavy. V Opavě pořádají akci pro ty, kteří už nechtějí být sami. Takzvaný speed dating je forma seznamování, kdy se během jednoho večera potkáte s několika lidmi na krátkých rozhovorech. Akce začíná v 19 hodin v opavském centru Kupé. Muzeum a zámek Bílovec láká na výstavu koruny Karla IV. Kromě prohlídky korunovačních klenotů si tam můžete třeba i vyzkoušet dobové oděvy ve středověké šatně, potěžkat meč, kroužkovou košili nebo přelbici, anebo se seznámit i s nástroji útrpného práva, mezi něž patřil pranýř nebo kláda. Výstava je otevřená do 17 hodin. No a ještě jedna pozvánka, pokud jste z Nového Jičína, možná si zajdete na dnešní promítání nové české komedie Bardotky s Dagmar Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou v hlavních rolích. Film začíná v 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Rangers, která se část své kariéry také jmenovala nebo musela jmenovat Plavci, tak právě teď Rangers dohráli a dospívali v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Já už pro vás mám informace o těch ostravských anakondách, které jsem sliboval v úvodu hodiny. Není v zemi, ale na povrchu a jakýkoliv zásah je náročnější než jinde. Tak to vypadá, když se na Ostravsku a Karvinsku musí opravit vysokotlaký plynovod. Velká část této oblasti je poddolovaná a páteřní sítě není možné schovat do země. V Ostravě se právě dokončuje rekonstrukce 2-kilometrového úseku, který je nutný pro dodávky plynu firmám i domácnostem.
1: Vede nad zemí, občas se zvedne do výšky, to musíme zaklonit hlavu a potom zase míří dolů. Plynaři tomu říkají ostravské anakondy.
2: Stojíme u vysokotlakého potrubí, které je specifické tím, že na něm nalezneme kompenzační prvky. Správně se jim říká liry, my si je přejmenovali na anakondy.
1: To, že jsou takové zvlněné.
2: Je to tak. Připomíná to hada, je jí hodně, takže taková antýrka.
1: Se Štěpánem Vodičkou ze společnosti Gasnet jsme v Ostravě Přívoze. Tady se opravuje jeden z hlavních vysokotlakých plynovodů a zvlnění funguje jako ochranná pružina, kdyby se země pohnula. Pod povrch se schovat nedá kvůli nestabilnímu podloží po těžbě uhlí a taky je všude v zemi spousta starých průmyslových inženýrských sítí.
2: Ta rekonstrukce, když je na povrchu, obsahuje daleko víc prvků, betonové patky, nějaké ocelové vystrojení, které nese tu trubku samotnou, takže řekl bych, že je to složitější.
1: Takže radši v zemi?
2: A radši v zemi.
1: Spleti trubek jsou pro území bývalého těžebního revíru typické. Jsou i dál směrem na Karvinsko, u cest, u domů, nákupních center, i v lese. Někdo to neřeší, jiným se to zase moc nelíbí. Dva pohledy z Karviné.
3: Já už jsem na to zvyklý, takže to už vůbec nevnímám.
4: No, já to vnímám, jak jedu autobusem, není to moc hezké, jako moc hezký pohled. Bylo by to určitě lepší, kdyby to odstranili.
1: Zatím se na způsobu vedení potrubí nic příliš nemění, i když těžba uhlí skončila třeba v Ostravě už dokonce před více než 30 lety. I 2-kilometrové anakondy v Ostravě Přívoze budou pořád na povrchu. Jsou zásadní pro domácnosti i velké odběratele, dodává Štěpán Vodička.
2: Jedním z nich je blízká CNG stanice, která slouží pro tankování autobusů městské hromadné dopravy. No a dále jsou to třeba ostravské koksovny, které patří mezi největší ve střední Evropě.
1: Rekonstrukce anakond je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě v Česku. Firma Gasnet jako největší distributor plynu chce letos zmodernizovat zhruba 250 kilometrů. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším pondělním hostem bude Ladislav Peš, původem strojař a podnikatel v technických oborech, ale také celoživotní badatel, který se teď věnuje oblasti péče o zdraví a tělo. Na jeho příběh a možná i návod na spokojený život se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsou 11:03 a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli pro vás budeme mít tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme na včelí produkty.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Nejužitečnější hmyz této planety jsou bezesporu včely. Dávají med, vosk, dokážeme jim vzít i pyl pro léčení lidí a i tu včelí, mateří kašičku, kterou krmí svou královnu. A co je důležité, včelky nosí také propolis. Je to látka, kterou včelky sbírají k ochraně úlu před nákazou. Odborníci tvrdí, že je to přírodní komplex s více než 30 složkami. Propolis je součástí různých tinktur, mastí a přípravků na pleť, opary, afty, bradavice, podrážděné dásně, kožní plísně, jizvy, otlačeniny, hmyzí bodnutí. A tak bych mohl pokračovat. Já si maličkou lžičku propolisu dávám do litrové láhve kvalitního pití, kvalitní kořalky a pak u televize v zimě pomaličku užívám jako lék. Jestli mi to něco léčí, nevím, ale po delším užívání je mi u toho tak nějak dobře. Zdraví vás Kutil, tělem i duší Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Stavba vodovodu v Třinci Neborech se vyžádá lokální uzavírky. Podrobnosti ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 11 hodin, tedy za 2,5 minuty. Do studia s nimi přijde kolegyně Tereza Hájková.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Před týdnem skončily cenové stropy na paliva. Benzín i nafta v uplynulém týdnu průměrně zdražily. Stavba vodovodu v Třinci Neborech si vyžádá lokální uzavírky. Snoubenci ve Valašském Meziříčí si už můžou vybírat termíny pro svatby v příštím roce. Bude oblačno s přeháňkami a naměříme do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Dnes je to týden, co se čerpací stanice už nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Paliva jsou dražší hlavně na dálnicích anebo ve velkých městech.
2: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost. Vysoká spotřeba energií, takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš, ale to je v souladu s ekonomikou.
0: Loula proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. Právě v těchto chvílích začíná poslední jednání vlády před prázdninovou přestávkou. Kabinet se znovu po dvoutýdenní pauze sejde v polovině srpna. Na programu má dnes například zavedení nové pracovní pozice pír pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají pomáhat lidem s duševním onemocněním, závislostmi anebo v krizových situacích. V Třinci Neborech dnes začíná stavba nového vodovodu. Práce potrvají do konce dubna příštího roku. Přestože stavbaři použijí pro pokládání potrubí většinou bezvýkopovou metodu, v některých úsecích budou muset překopat místní komunikace. Řidiče proto čekají uzavírky, říká mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Češlar.
3: Stavba se bude v průběhu realizace vodovodu posouvat a omezení bude vždy jen lokální. Průchod pro chodce bude přitom vždy zachován. Obyvatelé budou o postupných uzavírkách informováni s dostatečným časovým předstihem.
0: České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do francouzského regionu Gironde. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím systému Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily asi 42 tisíc hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil taky desítky domů. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Snoubenci ve Valašském Meziříčí už znají termíny svatebních obřadů na příští rok. Radní jich schválili 33. Kromě tradiční obřadní síně na radnici můžou páry nově vybírat i z dalších svatebních míst, říká starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
4: Vedle klasických svateb v obřadní místnosti radnice jsme se rozhodli počet oficiálních míst rozšířit o unikátní florální kostel, freskový sál nebo kapli s barokními freskami na zámku Žerotínu. Po dohodě s matrikou je navíc možné si domluvit i jiné vhodné místo.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty mezi 21 a 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, stále v Karviné v ulici Karola Šlivky. Vyšetřuje se tam nehoda dvou osobních aut. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám i nadále přeje od mikrofonu Richard Piskala.

V této hodině, která právě začíná, máme ve studiu každý všední den hosta. Tím dnešním bude Ladislav Peš, původem strojař, podnikatel v několika technických oborech, ale také je celoživotní badatel a zlepšovatel. Dnes se jeho profesní cesta zaměřuje na oblast péče o zdraví a tělo. Jak se k ní dostal, tak prý díky vodíku. Jeho příběh a možná i trošku návod na spokojený a zdravý život uslyšíte už za chvíli. Rozhovor připravila kolegyně Kateřina Huberová. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Kateřina Huberová. No a hned představím taky hosta ve studiu a je to Ladislav Peš. Zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
1: My se vidíme po mnoha letech, takže my teď nějakou chvíli probíráme, jak jde život. A já jsem si vlastně teďka uvědomila, že úplně přesně jsem si nebyla jistá, jako koho nebo jako co tě mám označit, kdybych chtěla říct, proč tu seš, protože ty se zabýváš velmi zajímavými věcmi, které se týkají, já to vemu oklikou, hodně sportovců, ale nejenom. Každopádně z toho sportu nebo ze zdraví nebo z péče o tělo tohle to všechno vychází. Jsem správně?
2: Docela ano.
1: Tak kdybys ty měl teďka říct vlastně, čím seš? Tak ty říkáš co?
2: No, vždycky, když nad tím přemýšlím, tak mě napadá to, co říkají o mě druzi, že jsem takový renesanční typ. A já říkám, že jsem badatel. Jo? Mě zajímá cokoliv, i tady to rozhlasové studio, jak to funguje.
1: Všimla jsem si.
2: Takže mě zajímá všechno nové, chci objevovat a vždycky to mám nastavené tak, že když něco vidím, tak se to snažím přemýšlet, jestli by to nešlo nějak vylepšit. Ale jsou věci, které fakt nejdou vylepšit, naštěstí.
1: Naštěstí, dobře. Co jsi vlastně byl původně? Protože já už tě znám jako člověka, který se teda motá kolem takových těch zvláštních věcí, ke kterým se dostaneme. Ale původně.
2: Víš co, já jsem původně byl strojař.
1: Jo.
2: Strojař, nějakou dobu jsem dělal ve výzkumáku kolejových vozidel ve Studence a potom jsem dělal ve Vítkovických železárnách, vlastně až do sametové revoluce. Potom už se to tak nějak vykrystalizovalo, že jsem začal podnikat, měl jsem nějaké servisy, pneuservisy a nakonec to celé tak jakoby volně přešlo do zdravotnictví, kde mám společníka, skvělého kamaráda a s ním vlastně bádáme nad tím, jak zlepšit chrám pro duši, což je tělo. Takže ti sportovci, to je spíš taková třešinka na dortu, protože spousta jich si vlastně posiluje svoje ego, ale my chceme pomáhat především těm nemocným nebo obyčejným lidem. Jo? Ti sportovci nám spíš urychlují celý ten proces toho poznání.
1: A vidíš, já jsem si myslela, že cílíš primárně na ně, protože jestli se nepletu, tak vášnivě sportovně nastavený seš.
2: To jo, ti sportovci z toho vyplynuli jakoby navíc. Oni nám fakt slouží spíš k tomu, že ty věci, které ti nemocní třeba vyzkoušejí s nějakým benefitem za půl roku, tak oni to pocítí za jeden závod, protože jdou úplně na doraz s tím tělem. Takže oni jsou pro nás takový ten tester číslo jedna, který jde na hranu těch životních funkcí.
1: Já myslím, že když se člověk najednou odkloní, takže to má vždycky nějaký spouštěč. Mělo tohle to nějaký spouštěč?
2: U mě jo, u mě ten spouštěč byl, že v 89. mi zemřel táta ve 49 letech z čistá jasná mozková příhoda a on vypadal o 10 let mladší, když to tak řeknu. Jo? A já jsem viděl, že vlastně to, jak vypadáš, nemusí vždycky znamenat, jak jsi na tom uvnitř. Někdy vidíš lidi, kteří zvenku nevypadají moc dobře a natřou ti to v kopci a jsou vitální, jsou pozitivní a všechno. Čili jsem zjistil, že musím začít uvažovat nad tím, abych se nedostal do té samé situace a můžu říct, že když jsem měl 49, tak jsem si říkal, a už jsem tě tati o rok předběh, když jsem měl 50 a potom jsem si na to ještě párkrát vzpomněl a jsem si říkal, a už žiju díl, jak ty, něco dělám možná trochu líp.
1: Co vědomě si všechno změnil teda?
2: Skoro všechno. A můžu říct, že takové ty návyky pití kávy na servise se zákazníkama 3-4 kávy denně, to jsem postupně odboural, protože jsem zjistil až potom, že káva je močopudná. Já jsem vlastně vůbec nevěděl, to byl pro mě rituál jenom. Jo? A ty rituály, když zakořeníš ve svém životě, tak je těžko se jich zbavovat. Můj taťka začínal sklenici studeného mléka ráno z ledničky na lačno a já jsem v tom vyrůstal, já jsem ten vzorec přebral, taky jsem se ho musel zbavit. A teďka potom si uvědomíš, že spoustu těch vzorců, když ti někdo řekne, jo, na to trpěla moje mamka, můj taťka a babička a všichni, tak nakonec zjistíš, že to nemusí být vůbec genetika, že přebíráš vzorce.
1: Návyky.
2: Návyky,
1: takhle mě to
2: které
1: naučili.
2: Si zakořeníš.
1: Ano.
2: A dneska už vím, že tak, jak jsem kdysi, jsem si říkal, a návyku se zbavím ze dne na den, prostě šlus, utnu ty kávy, tak jsem zjistil, že to není dobře, pokud ti fakt nehoří koudel za zadkem. Ale že je dobré to vysazovat pomalu. Že když piješ 3 kávy denně, tak to snížit na třeba každý druhý den na 2. A klidně si říct, dobře, nebudu pít kafe za 2 roky nebo za 3. A já, když jedu do Itálie, tak si presičko dám, protože Italové mají skvělé preso. Ale pokud lidi se chcou něčeho zbavit a hlavně těch rituálních návyků, tak je třeba tomu dát čas, protože to tělo, když vychýlíš prudce z rovnováhy, tak reaguje, jak kdyby si skočila na trampolínu z velké výšky. A je to šok, jo? Čili pro to tělo je dobré jakoby dělat ty změny pomalu. A jsem zjistil, že s tím zápasí spousta našich pacientů. Tu vůli si nemůžeš koupit za žádné peníze. To musíš prostě vybojovat svým duchem.
1: Vlastně se bavíme o všech životech těch, kteří nás právě poslouchají. Myslím si, že každý tam najde něco svého. S Ladislavem Pešem trávím dnešní čas. Je to host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mým dnešním hostem je Ladislav Peš, muž, který prošel vlastně velmi zvláštními prostředími jako strojař, až skončil teda ve zdravotnictví, anebo v oblasti zdravotnictví. Nicméně ty nejsi ani zdravotník, ani nic, co by se tomu podobalo. Takže jak jsi se zasadil do tohohle toho světa?
1: Víš co, mi to vlastně vyhovuje, když to tak vezmu, protože když jsi zdravotník, tak už podléháš spoustě restrikcí. Spousta lidí si neuvědomuje i to, že doktor, když k němu přijdeš, aby dostal od zdravotní pojišťovny nějaké peníze, tak tě musí zařadit do nějaké škatulky. Ten systém tě nutí všechno klasifikovat. Ale někdy je to, jak se říká v celostní medicíně, někdy je to fakt celostní problém a neznamená, že když jdeš k ušařovi, že potřebuješ řešit jenom uši, protože to může souviset s něčím úplně jiným. A já mám tu svobodu v tom, že já pozoruju pacienty, pozoruju svět, komunikuju s univerzitama, v rámci výzkumu potom přitahuju nové technologie nebo nové produkty.
0: A kdybych se teďka konkrétně ocitla u tebe v práci, tak co tam zažiju?
1: Víš co, vždycky je to individuální. My jsme se k tomu dostali vlastně tak, když jsem se s Radem Kocalem kdysi bavil, tak když k tobě přijde někdo, kdo má rakovinu a chce pomoct, ty mu nikdy nemůžeš garantovat, že ho z toho dostaneš, protože nevíš, jak žije, co dělá, čím se doma trápí a podobně. A my jsme si dali jedno velké kredo, že chceme lidem říkat preventivní kroky, jak se do té situace vůbec nedostat. A ty preventivní kroky vždycky souvisí s psychikou, se stravováním, se spánkem, s nastavením životním. A to je tak individuální, že když tobě přijde nějaký borec, který vlastně ani nechodí do práce, protože žije z podstaty nějaký, prostě kdo zdědil peníze, tak ten je úplně v jiné životní situace než matka samoživitelka, čili ty tam vždycky musíš jakoby vycházet z toho, co je reálně možné u toho člověka dosáhnout. A hlavně, ať ten člověk je jakoby v klidu se svými možnostmi, protože tak, jak se mě kdysi děti ptali, co by měli dělat, co by jim kluci jako doporučili, tak jsem nad tím přemýšlel a říkám jim, víte co, dělejte to, co vás baví a naučte se vycházet s penězma, které u toho vyděláte. V okamžiku, kdy ten druhý krok zvládnete, tak budete šťastní, protože znám spoustu lidí, co dělají věci kvůli penězům a vlastně nikdy nebyli šťastní. A znám spoustu lidí, co nikdy nebyli u moře, mají zahradku, kam se ženou chodí, potom si dá pivko, sbírá LPčkama gramofon a ten člověk je šťastný. Ty nastaví všechno, veškerou spotřebu tak, že je vlastně v pohodě, čili ta psychika je vlastně určující pro to, jak potom žiješ celý ten zbytek života. A kdybys přišla k nám, tak bych rozhodně chtěl vědět, proč řešíš zrovna ten problém, v jaké jsi situaci, jaké máš možnosti a potom bychom ti navrhli nějaké kroky, které když vyzkoušíš, tak bys viděla. Takže spolupracujeme i s psychology, s různými dalšími lidmi, takže ti můžeme třeba doporučit ty cesty.
0: A promiň, a lékaři jsou v tom taky nějak zainteresovaní?
1: Lékaři jsou v tom taky a někdy vidíš na těch lidech, že potřebují jenom tu pozornost, ten soucit, projevení zájmu, prostě jenom ta pozornost.
0: Jak málo stačí, ale tím se dostáváme asi k tématu, které je, teď mi přijde jako tak strašně široké a tak hrozně komplexní, protože my žijeme ve světě, ve kterém tyhle ty věci jako kdyby byly stále více složitější. Pod neustálým tlakem všeho, informací, tlak na výkon, sami na sebe vyvíjíme ten tlak. Mluvili jsi o tom, že člověk nepotřebuje ke štěstí jako nic extra, jenom je to o tom nastavení. Ale my vlastně vedeme takovou zvláštní soutěž, protože se poměřujeme na těch sítích těma fotografiema z těch báječných dovolených a poměřujeme naše báječné životy, které jsou vlastně iluzorní. Pozoruješ, říkal jsi 14 let praxe, jako že by se tohle to nějak zintenzivňovalo, nebo že se opravdu způsob toho našeho žití nějak zásadně proměňuje?
1: To je fakt složitá otázka, přesně tak, jak jsi říkala, že ty věci se vyvíjí a já vidím, že ten svět se spíš polarizuje. Že jsou lidi, kteří z toho Matrixu vystoupili a jsou lidi, kteří naopak ten Matrix obhajují, růst HDP a produktivita. Naše děti na jednu stranu někdy na ně nadáváme, že už se jim nechce dělat, že chcou mobil, auto a tak dále, ale oni už nechcou běžet tím tempem jako my. Spousta těch mladých říkají, my už s váma tu hru hrát nebudem. A já si myslím, že ať se nám to líbí nebo nelíbí z nějakého pohledu, protože my to srovnáváme s naší produktivitou, s naší prací, že jsme dřeli od rána do úmoru a vlastně nejdete naším tempem, ale na jednu stranu si říkám, je fajn, že někdo řekne, víte co, já vám nebudu tady dělat desítky, nebudu vám tady dělat o víkendech, protože mám děti a o víkendu chci být s nima. Já prostě nepřistoupím na to, že budu dělat v neděli, že budu dělat v noci, pokud to není nezbytné, protože spousta těch profesí dělá ve dne, v noci a o víkendech jenom proto, aby ty firmy měly zisk, aby měly růst. Zažil jsem to v branži, v pneumatikách, kdy vlastně furt se chodilo a tlačili do tebe víc produktů a prodávejte, prodávejte. To nedávalo žádný smysl.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s Ladislavem Pešem, mužem, který si prošel vlastní cestu od profese, kterou si vybral původně. Strojařině jsem nikdy nerozuměla, vůbec nerozumím lidem, kteří mají ten mozek nastavený tak jako na ty tabulky, čísla. Tam vůbec moje fantazie nesahá a že dokážou se strojit něco jako je most nebo nevím cokoliv. A ty jsi z toho světa vystoupil a teď vlastně, když to zjednoduším, tak pečuješ o tělo a zároveň duši vlastně jiných lidí. Ale především myslím i svoji, protože od toho se to musí odvíjet, ne? Že to člověk nejdříve nějak potřebuje pochopit sám.
1: To určitě. Já jsem takový experimentátor první na sobě.
0: Badatel, experimentátor.
1: A potom na druhých. A je sranda, že vždycky, když už máš pocit, že takové bingo, že si našla něco, co daný problém řeší u všech, tak ty Murphyho zákony fungují, takže se objeví vždycky člověk, který řekne, mi to vůbec nefunguje.
0: Jako.
1: Takže tě to vždycky tlačí do takové té pokory, abys neměla pocit, že prostě si hrát na Boha je prostě tvojí doménou. No.
0: Ty stojíš za takovou tou zvláštností, teď jsem na ní docela často natrefovala. Voda s vodíkem. Vím, že sportovci v tom fičej. Co jsi vybádal, co to dělá?
1: No, dělá to spoustu věcí. A díky tomu, že my jsme vlastně, a díky jednomu doktorovi, který to začal používat, vím, že první vodu jsem tak vyrobil 12.12.2012. A my jsme to potom zkoušeli v ordinaci nějakou dobu, jestli půl roku zdarma pro pacienty, protože tady o tom nevěděl v Evropě vůbec nikdo. To bylo v Japonsku vlastně a v Rusku poprvé. Ale ty zkušenosti jsou s tím, že to přesahuje oborové nějaké omezení. Takže skutečně týká se to jakékoliv tkáně v těle, která je hydratovaná, tak tam se ten vodík dostane a může eliminovat do značné míry záněty a podobné projevy podle toho, jaká je lokálně v tom místě situace. A ono se vždycky bralo to, že to dělá vodík jako takový jako antioxidant. Že vodík, když se setká s volným radikálem, ze kterého všichni mají strach, protože, jak se říká, díky volným radikálům vlastně stárneme, dochází k poškozování kůže. Jak říkala moje dcera kdysi mojí mamce, když se na ní dívá, říká, ty máš takovou starožitnou kůži. A to právě způsobuje třeba velký pobyt na slunci anebo stárnutí obecně. A stárnutí je proces vlastně, kdy už se nám nedělí buňky, už jenom dojíždíme jakoby setrvačnosti, už ty orgány nemají tu regenerační schopnost jako ve 20. Jo. Takže když se škrábneš, už máš jizvu, už to není jako bez ztráty desítky. Vlastně vodík je ten, který ty volné radikály vychytává a dělá z nich vodu. Takže mi to dávalo velký smysl, ale teďka se ukazuje, že to není jenom ta jediná reakce, kterou on má, ale on, když to přirovnám, jako kdyby tady v tom studiu bylo tlačítko, které v okamžiku, kdy budeš mít pocit, že tady něco hoří, tak ho stlačíš a spustí to trysky s vodou, hašení a podobně, takový hlásič, tak v buňkách je nějaká molekula, je to taková aminokyselina NRF2 se jmenuje. A když vodík se setká s volným radikálem, tak v podstatě nastane situace, kdy stlačí tu molekulu NRF2 a ta spustí autoimunitní procesy. A vodík vlastně minimálně s touhletou molekulou v buňce reaguje. To, co probíhá, když jsi mladá, tak v tobě tyhle ty procesy fungují mnohem lépe. Někdy se stane, hlavně když jsou lidi chronicky nemocní, že ty tlačítka mají poškozená, a přestože to tělo by je mohlo spustit, tak je prostě neumí těma procesama spustit. Tam jsou potom ty autoimunitní léčby a podobně, které tohle to dělají. Mm-hmm. Vodík tohle to dokáže dělat přirozeným způsobem. A pěkné je na tom to, že vodík jako takový je nejmenší prvek na světě. Z něho vznikly všechny další prvky. Vodík a potom helium, které vzniklo z vodíku, jsou nejčastější prvky ve vesmíru. A všechny další, třeba i kyslík, vznikl z vodíku fúzí. To znamená tlakem, teplotou. I zlato vlastně postupně vzniklo z vodíku. Takže vodík není s nikým v rozporu. Všechny buňky, všechny prvky ho znají, protože z něho vzešly. A tam je právě krásné, že on nevyvolává nikde jakoby nežádoucí reakce.
0: Vodík je náš kámoš.
1: Vodík je náš kámoš, takže ti sportovci, to je spíš tak třešinka na dortu, kterým to pomáhá při regeneraci, ale klíčové je, že to pomáhá při regeneraci lidí třeba, kteří podstupují chemoterapii, radioterapii, nebo po porodu, nebo popáleniny, zranění, různá traumatologická poranění. Cítím, že kdykoliv prostě jdu na hranu v tom výkonu fyzickém nebo třeba potřebuji rychleji zregenerovat, tak to použiju a pomáhám i to i my.
0: Rád se ocitáš na fyzické hraně? Seš ten soutěživý typ? Nevím, jestli s někým nebo sám se sebou.
1: Jenom sám se sebou. Kdy možná potřebuji přebít duchovní problém, emoční, tím, že se fyzicky zničím. Takže si musím hrabnout na dno a potom jsem spokojený, protože si říkám, jo, udělal jsem něco pro své zdraví a zároveň jsem spálil ty emoce.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, povídání s Ladislavem Pešem, to je můj dnešní host. Ty jsi ale podle mě nastavený tak, že ty si sám sebe nikdy moc nehuntoval, asi ne, sportovec, cyklista, co všechno vykonáváš, ani netuším. Připadáš mi jako trošku Mirek Dušín, takže já vlastně úplně nevím, co všechno si na sobě potřeboval spravovat, jestli vůbec něco.
1: No, to je fakt záludně položená otázka. Ale já jsem spíš potřeboval zajistit, ať jsem funkční stále stejně. Jo? Mm-hmm. Takže můžu říct, že jednu dobu jsem byl spíš takový ajťákem, protože mám i softwarovou firmu a já jsem cítil přesně to, co jsme tady soukromě se bavili, že jak sedíš u těch počítačů ve strnulé poze. A potom, když jsem byl jedno u masérky a ona mi říkala, vy jste ajťák, protože to pravé rameno od myši, jak ji držíte furt v nějaké poloze, tak to je přesně ono. Takže jsem pochopil, že musím se sebou něco dělat pravidelně. Začal jsem cvičit 5 Tibetanů každé ráno a přesto, že to zabere 5-7 minut, tak jsem byl fakt v šoku, že 5 minut denně ráno může znamenat takovou změnu pro celý ten denní režim. Ty vlastně potřebuješ protáhnout páteř, uvolnit ty pnutí, natáhnout ty šlachy a když to vlastně děláš pravidelně a v pravidelnosti je ta síla. Jo? A vždycky to přirovnávám, vem si, že chceš udělat důlek v kameni, v jeskyni, když tam ta voda kapé furt, tak v tom kameni ten důlek udělá, ale když tam naraz ty kapky posčítáš a hodíš je tam jedním vědrem naraz, tak se nestane nic. Jo? To prostě steče, žádný důlek neuděláš. Čili v tom opakování je ta síla, to právě chce tu silnou vůli, kterou jsem tady zmiňoval. A naraz jsem viděl, že mě to začíná bavit a potom jsem si říkal, dobře, chci se synem jet třeba na hory a nechci, aby mě furt někde čekal, takže jsem začal trochu přidávat. Potom jsem zjistil, že vlastně, když se o to tělo, o ten chrám pro duši vlastně staráš, tak můžeš rozvíjet i toho ducha, jo? Protože těžko můžeš meditovat, když tě bolí zub nebo nějaký kloub, takže já to beru jako ten základní předpoklad, jak se říká ve zdravém těle zdravý duch, nikdy to není naopak. Teďka si to víceméně užívám, protože zjišťuju, že nemám limity.
0: Já se vrátím k něčemu, co jsem od tebe dostala. Dostala jsem svíčku. Zas tam ten vodík hraje teda roli. Ty jsi posedlý trošku vodíkem. Ty jsi badatel jako opravdu všemi směry. Právě proto mám problém tě uchopit, protože ty na co sáhneš, tak tam něco najdeš, objevíš nebo něco z něčeho vytřískáš a vodík je všude přítomný. Svíčka, která je, čím je jiná?
1: Víš čím? Dost lidí používají parfémované svíčky, protože levandule uvolňuje a podobně, ale ty parfémy už jsou dneska vesměs syntetické. Používají barevné svíčky, aby to bylo pěkné. Používají svíčky, aniž nad tím přemýšlí z parafinu, což je z ropy produkt. A ty svíčky uvolňují spoustu karcinogenů do vzduchu. Jo? A když jsi v místnosti, kde to dýcháš, tak jsem začal se zajímat o svíčky a zjistil jsem, že parafin se dělá z ropy, ale skutečný vosk se může dělat třeba ze soji, nebo z kokosu, nebo ze včelího vosku. Pokud je ten vosk čištěný, jako to, co jsem ti dal, který je dělaný ze sojového oleje, a ten se hydrogenizuje pomocí vodíku, vlastně za nějakou tlaku a teploty se z něho stane vosk. Pokud je ten vosk čištěný, z něho vzniká jenom vodní pára a CO2. Nic víc. Ono to všechno má fyzikální základ.
0: Já jsem chtěla, před chvilkou mi běhalo hlavou, já s tebou prožívám chvilku chemie a fyziky.
1: My jenom objevujeme Ameriku v uvozovkách, to, co používají lidi po staletí, tak my jenom teďka přicházíme, jak to funguje fyzikálně a chemicky.
0: Ty máš vlastně ten background, myslím, vzdělání, fyzikálně vyřešený. Všechno je dokazatelné, potvrditelné, spočítatelné. Ale já tě teď tady poslouchám a ty se pohybuješ v prostorách, které by klidně kde kdo z posluchače mohl jako nazvat až jako silně ezo. Ale bavíme se opravdu o tom spojení toho, co jsme.
1: Ono, když potkáváš lidi, kteří ty schopnosti mají, a vidíš, jak je uplatňují a vidíš, jak to funguje. A potom máš třeba prožitek mimotělního vnímání, což jsem dvakrát zažil jako v životě, že jsem se díval na své tělo a jsem si říkal, no tak maximálně o něho přijdeš.
0: Při jaké jako příležitosti to bylo, promiň?
1: To bylo jednou v jeskyni, kdy vlastně jsem tam zůstal sám a spadl mi dolů lano, tak jsem to musel vylézt bez žebříku. A prostě nastala taková situace, kdy už jsem myslel, že to mám spočítané. A teďka naraz jsem se na sebe díval tak ze 2, ze 3 metrů a jsem si říkal, úplně v klidu, maximálně přijdeš tady o to tělo a od té doby vím, že duše je nesmrtelná a že smrti život rozhodně nekončí. A to je věc, kterou já už beru jako holý fakt, ale nechávám všemu volný průběh, protože každý k té zkušenosti nějaké buď dojde nebo ne, ale vím, že ten duchovní svět je nad tím fyzickým. A postupně, když stárneš, tak si uvědomuješ, že ty věci mají větší váhu než ty hmotné.
0: Co bych ti tak mohla popřát nejlépe?
1: Já si každé ráno poprosím, abych ten den někomu pomohl a někoho potěšil. Protože si říkám, není nic nic lepšího, než když máš pocit, že jsi tady užitečná.
0: Moc ti to přeju. Děkuju za tuhle chvíli, byla výjimečná s Ladislavem Pešem.
1: Já děkuju všem, kteří to vydrželi až do konce a přeju jim, aby taky měli radost z toho rozdávání.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za 10 minut bude 12 hodin. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už je tedy v závěru. Ještě pro vás mám písničky v podání Věry Špinarové a kapely Bee Gees. No a pak už tady budou zprávy. Mimo jiné o tom, že v Ostravě Přívoze se opravuje a modernizuje nadzemní plynovod. Podrobnosti a také další informace přinese do studia kolegyně Lenka Blažejová. Po 12. hodině už tady bude hudební pošta, jako vždy budete moci blahopřát svým oslavencům a také jim posílat písničky podle vlastního výběru.

0: CZ, sponzor programu.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Hromadných žalob se v Česku využívá méně, než stát očekával. Za 2 roky byly jen 2. V Ostravě Přívoze se opravuje a modernizuje nadzemní plynovod. Čaková na Bruntálsku instaluje na tamní obecní úřad novou fotovoltaickou elektrárnu. Zítra bude v regionu slunečno, přechodně oblačno a teploty do 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Už 2 roky Češi můžou využívat hromadné žaloby. Od začátku platnosti ale přišly k soudu jen 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo 5 až 10 takových žalob ročně. Sloužit mají hlavně v případech, které mají desítky anebo stovky poškozených, třeba nedodané zboží. Organizace, které hromadné žaloby můžou jako jediné podávat, to vysvětlují tím, že je složité hromadné žaloby financovat. Potvrdil to i ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
3: Pokud byla dosud podána v průměru 1 hromadná žaloba ročně, je možné říci, že očekávání mých předchůdců se nenaplnila a potenciál hromadných žalob v české justici není ještě plně využit.
1: Ostravě Přívoze je před dokončením rekonstrukce 2-kilometrového vysokotlakého plynovodu. Za zhruba 30 milionů korun budou díky tomu zajištěny spolehlivé dodávky plynu pro domácnosti i pro firmy v okolí, včetně Koksoven. Potvrdil to Štěpán Vodička z firmy Gaznet. Pro Ostravsko a Karvinsko je to typický nadzemní plynovod, protože kvůli poddolování není možné dávat podobné stavby pod povrch. Potrubí má kvůli stabilitě zvlněné úseky.
4: Správně se jim říká Liry, je přejmenovali na anakondy. Připomíná to hada, je jí hodně, takže taková antýrka. Ta rekonstrukce, když je na povrchu, obsahuje daleko víc prvků, betonové patky, nějaké ocelové vystrojení, které nese tu trubku samotnou, takže řekl bych, že je to složitější.
1: Začala instalace nové fotovoltaické elektrárny v Čakové na Bruntálsku. Obec ji instaluje na tamní radnici. Vedení Čakové tak chce ušetřit na energiích. Většinu nákladů na instalaci pokryje dotace. Elektrárna bude funkční na konci října, říká nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý.
5: Přes den bude elektrárna vyrábět elektřinu pro provoz obecního úřadu a přebytky se budou ukládat do bateriového úložiště. Večer, kdy elektrárna nevyrábí, využijeme uloženou energii pro veřejné osvětlení.
1: Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnotu svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou poslal německému prezidentovi Franku Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha posílit strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela a 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. V noci čekáme polojasno, nejnižší noční teploty budou 14 až 10 stupňů. Zítra přes den skoro jasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20. A vítr bude slabý, proměnlivý, 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Emila Pajurka ve Frýdlantu nad Ostravicí je aktuálně omezený provoz. Policie tam vyšetřuje nehodu osobního auta a motorkáře. Probíhají tam záchranné práce, projíždí se kyvadlově. Tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné poledne, dobrou chuť, pokud obědváte, no a také příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je hudební pošta, tedy písničky na přání. Pokud třeba neznáte tento pořad, naladili jste nás náhodně, tak funguje to tak, že se dovoláte k nám do studia, řeknete mi, jakou chcete zahrát písničku, já ji připravím, no a potom už přímo do éteru živě blahopřejete svým svým oslavencům a my pak přidáváme tu vybranou skladbu. Tak věřím, že to bude tak fungovat i dnes, že

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v úvodu dnešní hudební pošty míříme do Lesních Albrechtic, kam teď zdravím paní Rybu. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane šéfredaktore, zdravím vás i všechny posluchače. Včera slavil krásné narozeniny výjimečný, obětavý a ochotný muž, pan Jenda Urbánek z Lesních Albrechtic. Milieníku, v tomto věku, co život přináší, dobře znáš, proto ti přejeme, ať další leta jen krásná máš. Bez bolesti, trápení, bez smutku, hodně radosti z vykonaných dobrých skutků. Štěstí, zdraví, spokojenost, k tomu přiměřenou lenost. Dlouhá léta, Boží požehnání, to je naše vroucí přání. To vše a ještě víc ti ze srdce přeje tvá rodina a všichni členové klubu důchodců z Lesních Albrechtic. Včera taky slavili svátek Aničky, proto jim opožděně posílám přání paní Aničce Trunčíkové z Opavy, Andulce Mazurové ze Skřipova, Aničce Burdíkové, Aničce Jonové z Lesních Albrechtic, Aničce Křížové, Aničce Cihářové z Leskovce, dvěma Aničkám Budom z Březové a všechny Aničky v našem okolí, které nebudu jmenovat, aby na některou nezapomněla. Milé Aničky, je vás ještě pěkná řádka, tak to vezmeme pěkně zkrátka. Přejeme vám, ať se vám splní všechno přání, pevné zdraví, hojnost Božího požehnání. Ať jste šťastné kruhu svých blízkých, nejen v tyto dny, ale i ve dnech příštích. Dlouhá léta, dobrou mysl, pak má život ten pravý smysl. Zanotujte písničku, tak jak to má být, přitom si řekněte, jak je krásné žít. To vše a ještě víc vám přeji vaši nejbližší a členkám našeho klubu, to přeji všichni členové klubu důchodců. Vám moc děkuji, pane šéfredaktore, a zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Moc hezky, paní Libo, naslyšenou.

0: Teče vodička, hráli a zpívali Božejáci v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je paní Marie ze Strahovic. Dobrý den, paní Marie.
1: Krásný sluneční den všem posluchačům a celému ostravskému rozhlasu. Jelikož jsem se včera nedozvolala, chtěla bych opožděně popřát naší sestře paní Aničce Brunské z Bohatic k jejímu včerejšímu svátku hodně lásky, štěstí, pohody a hlavně moc zdraví. Toti z celého srdce přejí sourozenci Hela, Josef, Zdena, švagři a švagrová a za všechny Mařenka. A druhé přání bych měla pro moji dceru, paní Bohunku Šubertovou z Bohatic. Dneska slaví své krásné narozeniny. Milá Bohunko, všechno nejlepší. Hodně lásky, zdraví. Z celého srdce přeje mámka. Děkuji a hezký den přeji všem.
0: Mějte se moc hezky, paní Marie. Naschledanou.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Další přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava má teď pro někoho pan Mirek z Melče. Dobrý den, pane Mirku.
4: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače tohoto rádia. Včera bylo Aničky, já jsem se nedovolal a já mám tři, kterým bych chtěl popřát. Je to paní Jiřina Čendlíková, která měla včera narozeniny, paní Anna Holubová, která měla narozeniny i svátek, a kamarádka paní Anna Martinková z Melče. Všem přeju hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu. Vám děkuji za výběr písničky a někdy zase naslyšenou.
3: Mějte se moc hezky, pane Mirku, naslyšenou.

0: Věra Špinarová a písnička Čím je louka louce blízká. Pokračujeme dál v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava na lince 59 611 22 66. Je právě teď paní Marie z Hutiska Solance. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím a chtěla bych dát zahrát panu Františku Švajdovi z Valašské Bystřice Tísna k 77. narozeninám ve čtvrtek, asi to má. Chtěla bych mu popřát hodně zdraví, štěstí a boží požehnání a ať se drží těch svojich kravek a všeckého, co má rád. To jí, tomu přeje rodina Fuskova a manželka a děti a všetci.
0: Dobře, posílám písničku, kterou jste vybrala. Ráda zpívat bude Bystřičanka. Mějte se moc hezky, paní Marie. Naschledanou.
1: Děkuju pěkně.

0: Má rodná dědina v podání Bystřičanky dozněla v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. No a před námi je další přání. Zdravím pana Maxe z Bolatic. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Ostrava a všechny věrné posluchače. V pátek měla narozeniny Hanka Cholevová z Brušperka. Hanko, hodně štěstí, protože je krásné. Hodně zdraví, protože je vzácné. Hodně lásky, protože je jí málo. A hodně všeho, co by za to stalo. To ti přeje především tvoje spolužačka z pedagogické školy v Ostravě, Martina Fusová-Vocáková, a připojí se i Max. Děkuji za vyhledání písničky a naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, pane Maxi, naschledanou.

0: Stanislav Hložek a Petr Kotwald a asi nejslavnější písnička z té éry, kdy zpívali spolu holky z naší školky. Tedy oni zpívali ještě i s Hanou Zagorovou. Určitě si na to vzpomínáte. Pojďme ale teď k dalšímu přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Jana ze Studénky. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát dodatečně naší babičce, mamince, babičce a prababičce, paní Aničce, která minulý týden oslavila 101 let, a přejeme jí hodně, hodně zdraví, hodně pohody a šťastných chvil v naší rodině a také dodatečně k jejímu svátku, který oslavila v neděli. Máme tě moc rádi a jsme rádi, že jsi s námi. Děkuji.
0: Rádo se stalo, posílám písničku a vám přeji krásný den, paní Jano. Naschledanou.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Anička z Kunčiček. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás moc zdravím, paní Škala, a všechny posluchače. V pátek oslavila svůj svátek moje vnučka Kristýnka Puchyřová z Přívozu. Přejeme jí štěstí, zdraví, pohodu, ať je tak stále šikovná, jak je. Za to všechno jí děkuje babička, mamka, taťka, bratr a babička s dědou Puchyřovi a všichni, kteří ji známe. A ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi hráli, psali, mluvili se mnou k svátku Aničky, i když někdo se nedovolal, nevadí, podaří se to příště. Děkuji, pane Piškala, že jste mě vzal, a naslyšenou.
2: Mějte se moc hezky, paní Aničko, naslyšenou.

0: Dozněla píseň pro Kristýnku, zpíval Valdemar Matuška v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je s námi ve vysílání paní Julie z Kravař Koutů. Dobrý den.
1: Zdravím vás, pane redaktore a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničky pro všechny Aničky, které včera měly svátek a já se nedovolala. A je to Anička Glabazňová, Anička Švanová, Aničky Pluškové obě, ano, zkrátka pro všechny Aničky. A také pro mojeho vnoučka Viktorka Peterka z Poruby je tato písnička. Všem přeji všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásný dní v životě přeje Julie s rodinou, přátelé a známí a všichni, kdo je znají a mají rádi. Vám, pane šéfredaktore, děkuji za vyhledání písničky a všem přeji krásný sluný den a naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, paní Julie, naslyšenou.

0: se smát. Tak to byl Michal David, písnička Pár přátel, která už doznívá v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je Ondra z Velkých Karlovic. Vítejte, Ondro, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pískala, srdečně vás zdravím a všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava. Chtěl bych dodatečně popřát k včerejšímu svátku paní Aničce Zešenová u Ostravy a přeji hodně zdraví, štěstí Božího požehnání, ochranu Panny Marie. A ještě dodatečně bych popřál její mamce, paní Boženě Grocholové Zešenová u Ostravy. A teď jí přeju hodně zdraví, štěstí Božího požehnání, ochranu Panny Marie, ať se jim daří. A posílám jim tuto krásnou písničku v podání Vlasty Mudrykové. Tak díky, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, naschledanou, Ondro.

0: Dospívala Vlasta Mudríková, no a před námi už je závěrečná písnička na přání v dnešní hudební poště. Zdravím paní Alenu z Příbora, dobrý den.
1: Dobrý den. Přeji krásný slunečný den všem posluchačům Českého rozhlasu i lidem u rozhlasových přijímačů. Včera měli svátek Aničky, tak já bych touto cestou chtěla ještě jednou poblahopřát své mamince, paní Aničce Křenkové z Prostřední Bečvy a paní Aničce Červené z Horní Bečvy Hluboké. A přeju jim hlavně pevné zdravíčko, štěstí, pohodu, spokojenost, ochranu Panny Marie a ať mají stálý úsměv na tváři, ať se nic zlého nepřihodí. Takže já vám děkuji za blahopřání a to všechno přeje Alena s rodinou.
0: Připravený už mám Záhořany, kteří zahrají a zaspívají. Vy se mějte moc hezky, paní
1: taky,
0: Alena. Naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
0: No a ještě vás pozvu k poslechu následujícího pořadu Českého rozhlasu Ostrava. Po 13. hodině to budou osobnosti Česka. Hostem Oskara Hesse bude dnes po 13. hodině překladatel Michael Žantovský. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Dnes je to týden, co v Česku neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o 1,80 Kč a nafta o více než 4 koruny.
1: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba 91 dolarů za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici 100 dolarů. Podle Václava Louly z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
2: U benzínu bychom se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
1: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Až 3 roky ve vězení hrozí 40-leté cizince z Opavska, která se pokoušela získat v Česku trvalý pobyt. Při žádosti předložila falešné dokumenty o zkoušce z českého jazyka. Za osvědčení zaplatila neznámému muži téměř 150 tisíc korun. Teď čelí obvinění z padělání veřejné listiny. Vítkovická nemocnice v Ostravě spustila nový program pro léčbu obezity. Je určený pro dospělé lidi s nadváhou. Léčba trvá 3 měsíce a po celou dobu má pacient k dispozici posilovnu nebo vodoléčebné procedury. Hubnutí probíhá pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů i nutričních specialistů, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: O přesném zacílení vždy rozhoduje lékař na základě detailního úvodního vyšetření. Výhodou pro pacienty je tak bezpečně nastavená zátěž odpovídající jejich aktuální kondici a také možnost řešit případné doprovodné obtíže pohybového aparátu, jako například bolest kloubů, která často obezitu doprovází.
0: V Novém Bohumíně přibylo téměř 100 nových míst v kolumbáriu. Město dokončilo 4 nové bloky. Kapacita se tak zdvojnásobila na 192 míst. Zájemci si už mohou schránky pronajímat. Město za práce zaplatilo přes 1 milion korun. Upřesní to mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Kolumbárium vzhledově odkazuje na historické stavby v neogotickém stylu, které jsou pro naše město charakteristické. Každá ze schránek je bezpečně uzavřena žulovou krycí deskou, aby nedocházelo k vandalismu a krádežím uran.
5: Počasí.
0: Noci bude polojasno, teploty 14 až 10 stupňů, zítra přes den skoro jasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty kolem 25 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia a vítr bude slabý proměnlivý od 2 do 6 metrů za sekundu.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně dejte pozor na omezený provoz na silnici 57 Hradec nad Moravicí Branka u Opavy. Oprava tam potrvá do dnešních 17 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve, když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust. To bylo podobné například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Vy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska 6. nebo 7. největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, méně koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: I já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Vánočnické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celém Česku. V Holčovicích na Bruntálsku zahájili sanaci svahů, které ohrožují domy. Rekonstrukce zimního stadionu v Opavě je před dokončením. Zítra bude skoro jasno, postupně ale oblačno, teploty do 25 stupňů. Aktuální zprávy Alenka Blažejová.

0: ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
1: V Holčovicích na Bruntálsku začala sanace 6 svahů, které se při předloňských povodních sesunuly a ohrožovaly blízké domy. Práce vyjdou zhruba na 6 milionů korun. Obec na to využije státní dotaci. Najatá firma už začala zajišťovat nestabilní kopec, například nad domem Josefa Zajace.
2: Je to nějaká patka, beton, kámen, to je nějaký základ, o co by se měli opřet. Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun. To nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skladat tady pod ty kořeny, že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
1: Rekonstrukce zimního stadionu v Opavě je před dokončením. Stavbaři odstranili okolní oplocení, dál ale pracují například na parkovišti anebo vnitřním vybavení haly. Celkové náklady na přestavbu byly 450 milionů korun, uvedl to primátor Opavy Tomáš Navrátil z hnutí ANO. Stadion s kapacitou přibližně 2000 míst se pro veřejnost otevře na podzim. Hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
3: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu. Svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
4: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Žiron přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčily plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Počasí.
1: Bude v našem kraji polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů, zítra přes den skoro jasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách od 16 do 20 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý od 2 do 6 metrů za sekundu.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor v ulici Mariánsko-Horská v Ostravě ve směru do Nové Vsi je aktuální nehoda, je tam kolona, projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 14. hodině. Za chvíli se dostaneme k informaci, že hlavní silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Zlatými horami se zítra znovu otevře, a to po 4 měsících, kdy tam byly pouze objížďky. No a ty končí. Co se na trase změnilo? Jak dlouhé uzavírky komplikovaly život řidičům? Tak to řekneme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A přidáme písničky, které nestárnou, třeba od Karla Gotta nebo Pavola Habery. Hezký poslech přejeme.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme klidné odpoledne a máme dobrou zprávu pro řidiče na Bruntálsku. Už zítra se otevře hlavní tah spojující Vrbno pod Pradědem se Zlatými horami. Cesta byla 4 měsíce kvůli rozsáhlé opravě zavřená. Šoféři museli jezdit po dlouhých oklikách. Detaily má reportérka Andrea Vrtníková, která je právě teď ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den přeju.
0: Tak jak se cesta změnila?
1: No, Pavle, je to úplná autostráda. Ona totiž se dá projet s omezením už teď, ale velmi opatrně. Protože cestáři ještě finišují se značením krajnic a prostě kreslí tam ty bílé čáry, když to řeknu zjednodušeně. Jsou tam všude značky, že jedete staveništěm, ale už je položena ta poslední finální vrstva, takže opatrně se tam projet dá. Já to samozřejmě zkusila a je to vlastně tak, že jedete v autě a vůbec vlastně není slyšet, že jedete v autě. To je úplně ticho, to je velký rozdíl, protože kdo tou cestou jezdil, tak ví, že to skutečně byl tankodrom. Tam se vlastně ani nedalo těm výmolům moc vyhnout, a protože je to horská cesta, takže je tam hodně zatáček, je to kopcovitý terén, tak tam ani moc nešlo najíždět do toho vedlejšího pruhu, protože člověk měl strach, že pojede proti němu auto, tak to chtělo trpělivost, opatrně a modlit se, ať ty tlumiče to vydrží, takže to je teď opravdu u konce, je to autostráda. Ten špatný stav té cesty, ten původní byl podle krajské správy silnic způsobený hlavně kůrovcovou těžbou, protože tam opravdu jezdilo strašně moc těch těžkých obrovských nákladňáků s plno naloženými stromy pokácenými, a taky tomu nepomohly ty povodně z roku 2024. Takže to všechno se sečetlo a proto ten stav byl, té cesty byl tak špatný.
0: No, ty objížďky skončily po 4 měsících. Jaké komplikace právě ty dlouhé objížďky způsobily?
1: No, byla to výrazná komplikace. Osobní auta musela jezdit takovou objížďkou přes Karlovice, Holčovice, to tam místní část se jmenuje Jelení, a opravdu, jako je to krásná příroda, ano, to se člověk může kochat, ale moc se nemůže člověk dívat kolem na tu krásu, protože zase ta cesta byla plná děr, takže vlastně kvůli jedné cestě plné výmolu dali objížďku na další cestu plnou výmolu. Nebylo to ideální, když to řekneme velmi jednoduše, a mělo to i různé komplikace pro běžný život lidí, protože znám spoustu lidí třeba z Heřmanovic, kteří pracují ve Vrbně, teď jim neseděly směny, takže museli tím autobusem dojeli do Holčovic, nenavazovala jim ty spoje, tak si vzájemně pomáhali, někdo tam čekal autem a podobně. Ty 4 měsíce byly náročné, ale stálo to za to, ta cesta je opravená. Náročnější to, co se týče těch objížděk, měli ještě řidiči kamionu, kteří museli přes Bruntál, Krnov a město Albrechtice. Dobrá zpráva je, tyhle ty objížďky zítřkem končí, potvrdil mi to šéf bruntalských silničářů, a zítra zase je ta cesta otevřena plně.
0: Hlavní silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Zlatými horami se otevře, jak říkala Andrea Vrtníková, živě ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: přijde den. Ve 14 hodin na téměř 22 minut půjdeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za zvířaty, konkrétně za korunáčem sklaterovým. Je to totiž největší druh holuba na světě. Pochází z Papuji Nové Guineji a návštěvníci ostravské zoo jej mají možnost vidět v průchozí voliéře Papua. Na výzvědy se tam v doprovodu inspektora chovu ptáků Vojtěcha Bončka vydala redaktorka Romana Kubicová.
1: Jak dlouho tady chováte právě tyto korunáče?
2: Je to od roku 2011. No a ty vlastně po nějakých 15 letech tak máme první mládě.
1: A to mládě se podařilo odchovat tady v tomto prostoru, nebo museli jste nějak zasahovat, pak když jste zjistili, že snesli vejce?
2: Oni si postavili hnízdo v zázemí, takže vlastně teďka mládě teprve asi nějaký měsíc, dva, tak chodí teprve ven, tady do té venkovní voliéry.
1: Prošlo se před námi a už dosáhlo úctyhodných rozměrů, že jsem jej měla za dospělce, tak jak vlastně jsou velcí, když se narodí a když potom dospějí?
2: Jakmile se vyklubou, tak jsou v podstatě bezbraní, nejsou vůbec upeření. Vlastně už potom zhruba měsíci života, kdy vyskakují z toho hnízda, tak už vypadají jako takové miniatury těch rodičů.
1: A kdy jsou úplně dospělí?
2: Zhruba v jednom roce.
1: Takže aktuálně se nám tady prochází rodičovský pár a jedno z těch mláďat. Je to tak?
2: Ano, je to tak.
1: Je to chovatelský úspěch nebo běžně se v lidské péči takto rozmnožují?
2: Je to chovatelský úspěch. Vlastně v Evropě se její chovu věnuje asi 27 zoologických zahrad a ty odchovy jsou poměrně vzácné.
1: Zůstane tady to mládě v ostravské zoo?
2: To bude záležet na rozhodnutí koordinátora chovu pro tento druh. Zatím to ještě nebylo v řešení. Potenciální umístění vlastně toho mláďata.
1: A je běžné, že tyto holuby vlastně snášejí pouze jedno vejce?
2: Ano, to je běžné.
1: A doufáte třeba v další odchov?
2: Určitě doufáme. Oni, jakmile se to naučí, tak by potom už v dalších odchovech by snad nemusel být problém, takže by se to mohla stát taková pěkná tradice.
1: Vy jste prozradil, že teda hnízdo si postavili v zázemí, to znamená tady v této vlastně rušné docela voliéře by to asi pro ně nebylo příliš vhodné, nebo může se to stát, že i tady právě odchovají mladé?
2: Stát by se to mohlo, nicméně oni potřebují hnízdit ve výšce, přestože tráví spoustu času na zemi, tak si k hnízdění vybírají vyšší místa a právě takové vhodné místo měli v zázemí.
1: Jak moc jsou ohroženi ve své domovině?
2: Prozatím IUCN je vlastně pokládá za list koncern, to znamená, že vlastně nejsou považováni za ohrožené. Nicméně ta jejich populace klesá, jelikož jsou ohroženi ztrátou přirozeného životního prostředí a také lovem místních domorodců.
1: Dodává inspektor chovu Vojtěch Bonček z ostravské zoologické zahrady Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a my bychom vás rádi pozvali i k vysílání po 15. hodině. Bude to hodně zajímavé. Podíváme se třeba, alespoň zprostředkovaně, do Lipníku nad Bečvou, protože tam kvůli havarijnímu stavu vnitřního vybavení je uzavřená historická renesanční zvonice. Pokud byste si tam plánovali prázdninový výlet, tak s tím počítejte. My vás na toho po 15. hodině upozorníme, přidáme detaily, ale také pozveme do studénky na Novojičínsku, konkrétně do času, kdy v areálu budované vagónky vznikala takzvaná ředitelská vila. To vše po 15. hodině a po hodině 16. nás čeká pravidelná humoriáda. Dnes v ní bude nabízet scénky a ukázky z pořadu moderátor Aleš Cibulka spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem. Tak si na humoriádu rozhodně počkejte.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Obyvatelé v Beskydech mají za sebou první měsíc prázdnin. Kolik na Valašsko přijelo turistů? To řekneme ve vysílání už za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď se dostaneme k plánování výletů a také k tomu, jak nás umí překvapit počasí, protože právě nestálé počasí v červenci, například v Beskydech, mění způsob rezervace pobytů na horách. Lidé si místa v ubytovacím zařízení zamlouvají na poslední chvíli, jen podle předpovědi počasí. A do kempu třeba jelo méně lidí se stany.
1: Já vidím, že svišti v pohybu tady balistany.
2: My jsme v podstatě, když jsme vybírali kemp, tak jsme chtěli něco takového přírodního, což tenhle kemp naprosto splňuje. Je přímo u cyklostezky. Myslím si, že i to zázemí, který tady je, vlastně je tady oheň, je tady nějaký bufet, záchody, toalety.
1: Vedoucí tábora svišťů v pohybu Tomáš dává dětem pokyn, aby se přesunuli na kole na cyklostezku. Přes noc je rušil velký tábor tatínků s dětmi. Parta z Brna se do rožnovského sportovního kempu vrací už několik let a zabírá téměř desetinu jeho plochy.
3: Myslím, že to je kolem 10 tatínků a 20 dětí. A jeden dědeček.
1: Říká Tomáš, proč Rožnov?
3: Více zábavy, co dělat.
1: Rodin i táborů se sem vrací spousta. Vedoucí kempu Daniel ale říká, že letošní červenec je jiný. Je chladno a prší.
4: Je více chladno, červenec vždycky býval teplý, teďka je takový střídavě oblačno, hodně prší, ale ti lidi zase přijedou, víkendy vždycky bývají plné, jenom přes ten týden takové slabší.
1: Kdo si chatku nezamluvil dopředu, má smůlu, volných míst je málo a mizí během chvíle.
4: Vždycky na poslední chvíli zjišťuji, jestli je něco volného, chatky jsou permanentně obsazené celou sezónu, někdo občas vypadne třeba kvůli nemoci a ty volné kapacity se prodají během pár hodin.
1: Potvrzují to i jinde v Rožnově. Hned přes cestu je Rožnov kemp. Apartmány tady mají plné od zimy. Celou sezónu ale sráží prázdné stany. Obsazenost je podle Marcela Vašuta výrazně nižší než v loňském roce.
5: Protože opravdu to počasí není pro ty stanáře vhodné, jako pro rodiny s dětma. Večer je 15 stupňů, takže to není úplně ideální.
1: Zima.
5: Ano, zima.
1: Podobně mluví i lidé z rožnovských hotelů. Hosté letos čekají, jaké bude počasí a rezervují až pár dní před příjezdem, říká manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
6: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
1: Obsazenost je i tak vysoká.
6: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: A když počasí nevyjde, sázejí ubytovatelé na program pod střechou.
6: Hlavně je to vyhovující v tom, že nemusíte úplně na to počasí spoléhat. Najdete si program, ať už ve wellness za nepříznivého počasí, nebo si vydáte po okolí, když je pěkně.
1: Letošní statistiky návštěvnosti můžou vylepšit nadcházející teplé dny. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: zasažen.
1: 5 minut zbývá do 15. hodiny a tady do zpráv. Co uslyšíte? Že cizinka z Opavska předložila při žádosti o trvalý pobyt falešné doklady, hrozí jí vězení. A také, že registrace vozidel by se v budoucnu mohla vyřizovat online. To i více už za chvíli ve zprávách.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Cizinka z Opavska předložila při žádosti o trvalý pobyt falešné doklady, hrozí jí vězení. Registrace vozidel by se v budoucnu mohla vyřizovat online. Nejisté počasí letos komplikuje turistickou sezónu v Beskydech. Zítra bude v našem regionu slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Přes den pak oblačno. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Policisté odhalili falešné osvědčení o jazykové zkoušce z češtiny, které cizinka předložila při žádosti o trvalý pobyt. 40-letou ženu z Opavska následně obvinili z padělání a pozměňování veřejné listiny. Podle zjištění policistů si měla osvědčení opatřit od neznámého muže, kterému za něj zaplatila téměř 150 tisíc korun.
2: Podle falešného osvědčení měl kurz trvat 60 hodin a zahrnovat písemnou i ústní část testu.

0: a častěji prší, a tak spousta lidí pobyt i výlet raději odložila a lidé si navíc místa zamlouvají na poslední chvíli.
1: V kempech bylo nejvíc stanařů, říká provozovatel kempu Rožnov Marcel Vašut.
2: Protože opravdu to počasí není pro ty stanaře vhodné, jako pro rodiny s dětma, večer je 15 stupňů zima.
1: Hotely v Rožnově pod Radhoštěm ale zůstávají plné. Aktuální obsazenost popisuje manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
3: V hodně případech rezervuju až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí. Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35-40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: Sezónu můžou vylepšit teplejší dny, které mají přijít v tomto týdnu. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: A Česko právě čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou většinou držet do 25 stupňů a objeví se i déšť. Už od zítřka ale teploty v Čechách překročí 30, v našem kraji pak od středy. Poté budou teploty stoupat až ke 40 stupňům, vyplývá to z předpovědi. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky před rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a bouřky.
4: Počasí.
0: Počasí aktuálně na další hodiny. V noci bude v našem kraji polojasno, nejnižší teploty kolem 10 stupňů. Zítra přes den skoro jasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý do 6 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě aktuálně z dopravy. V obci Fričovice v části Ptáčník na Frýdecko-Místecku se frézuje vozovka. Provoz tam bude omezený do středy 29. července.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme vám hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 15. hodině. Podíváme se alespoň zprostředkovaně do Lipníku nad Bečvou. Turisté, kteří tam jedou, se toto léto nepodívají do historické renesanční zvonice. Kvůli havarijnímu stavu vnitřního vybavení je zvonice uzavřená. Podrobnosti už za chvíli přineseme v reportáži. Ale nabídneme výlet třeba do Studénky na Novojičínsku, konkrétně do času, kdy v areálu budované vagonky vznikala takzvaná ředitelská vila. No a ještě nás čeká zámecké léto, které máme pro vás samozřejmě i tento týden, tedy naše putování po zámcích Čech, Moravy a Slezska. No a my se podíváme na Jižní Moravu, na Hodonínsko, na zámek Milotice. To vše už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech písniček, které nestárnou, mimo jiné, přeje i Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a je 15 hodin 10 minut. Pojďme do Lipníku nad Bečvou, protože tamní historická renesanční zvonice je z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Dřevěnou část, na které jsou zavěšené zvony, napadla dřevomorka. Vedení města se snaží na opravu tohoto hlavního taháku prohlídkové trasy městské památkové rezervace zajistit peníze.
1: Tak tudy letos žádný turista ještě nešel.
2: V létě už bohužel nikdo.
1: Tak pojďme dál. Po schodech 24 metrů vysoké zvonice mě vede lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
2: To nejzajímavější, co tu je, není jenom ta samotná stavba, to znamená krásná renesanční zvonice ze začátku 17. století, ale především to, co ukrývá uvnitř, a to je kolekce tří historických zvonů, každý z jiné éry. Je to vlastně gotický svatý Jakub z roku 1464, potom renesanční svatý Michal z roku 1604 a barokní svatá Barborka z roku 1695.
1: Teď ty zvony ale už několik týdnů ve městě nemůžeme slyšet a důvodem je havarijní stav zvonové stolice.
2: Asi tam úplně nebudeme chodit.
1: Přece jenom není to asi úplně bezpečné.
2: Není to úplně bezpečné, jako statika. Budova jako taková narušená nijak není. Bohužel ta zvonová stolice, která je vlastně v té budově vložená, tak ta je v havarijním stavu. Ono, ty defekty jsou téměř všude. Celá ta konstrukce vlastně bude velmi pravděpodobně potřebovat kompletně vyměnit.
1: Původce, dřevomorka.
2: Dřevomorka, stáří, zatékání, těch důvodů bude víc. Ono je původní, jo? Ono je tady fakt přes 400 let, tak prostě bohužel.
1: Vy to máte provizorně zajištěné nějakými železnými vzpěrami v tuhle chvíli?
2: Velmi provizorně statik navrhl v podstatě statické zajištění, to znamená té první fáze nějaké nejdůležitější sanace v podstatě té stolice, no a bude se muset připravit projektová dokumentace na kompletní obnovu. Tak samozřejmě naše přání je, aby zastupitelstvo našlo odvahu se do obnovy zvonové stolice pustit a aby jsme třeba už příští nebo alespoň přes příští rok náhody svatého Michala zase slyšeli.
1: Do té doby ale turisty bude průvodkyně Nikola Pavlísková provázet jen kolem zvonice.
3: Chápou to samozřejmě, je tam nějaká určitá jako lítost, samozřejmě je to trošičku mrzí, ale holce nedá nic dělat a aspoň v příštích letech mají důvod se vrátit zpátky a podívat se zase na něco nového.
1: Navštívit můžou třeba sklepení měšťanských domů, bývalou synagogu nebo zámecký park s unikátní střešní zahradou. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava zveme do studenky na Novojičínsku do času, kdy v areálu budované vagonky vznikla takzvaná ředitelská vila. Stavba dodnes stojí, ovšem je v soukromých rukou, čeká ji účelová přestavba. Zachytit, co zbylo z někdejšího historického interiéru původní ředitelské vily v areálu vagonky, se snaží Vagonářské muzeum. Ve svém sídle v prostorách zámku ve Studence plánuje novou tematickou část expozice, která vilu a dobu počátku minulého století připomene. Natáčela tam Petra Štrimplová.
1: 6 luxusně vypadajících dlaždiček s takovým modrým mořským vzorem, které tady má správce Vagonářského muzea Bronislav Novostat vystavené na stolečku s popiskem francouzské dlaždice z ředitelské vily zdejší vagonky. Je to poklad?
2: Ano, pro nás je to opravdu poklad. Tyto dlaždice jsou unikátní z toho důvodu, že souvisí s takzvanou ředitelskou vilou, která byla postavena v počátcích výstavby celého areálu zdejší vagonky. Souvisí s historickou architektonickou firmou Čajke Vondra a zase pojí se k Heinrichu Čajkemu, který byl jedním ze zakladatelů zdejší vagonky. My jsme netušili, že něco takového se v budoucnu stane součástí expozice, až svým způsobem velké štěstí, prozíravost lidí, kteří jsou nám nakloněni, ať už jsou to zástupci soukromé firmy nebo zdejší rodák pan Cibulec, přes kterého se nám podařilo získat, dá se říct, takřka kompletní počet. Celkem jich bylo 25, včetně i toho roštu, který vidíte na tom obrázku.
1: A to je, koukám, obložení teda krbu, který
2: přesně
1: byl
2: tak, obložení krbu v té ředitelské vile, byl v největší místnosti v sále, takový honosný prostor. V současnosti soukromá firma bude upravovat tuto vilu pro své účely, takže jsme moc rádi, že bylo možno se domluvit, aby nám tyto dlaždice plus ten rošt a další věci poskytla do expozice.
1: Takže jste vlastně zachránili, zmapovali a zachránili kus historie, která tady se Studenkou souvisí. Když jste říkal počátky vagonky, v kterém roce my se pohybujeme, kdy ta vila teda byla vystavěna?
2: My se pohybujeme právě v tom roce 1900, protože stavební povolení na výstavbu areálu bylo vydáno v květnu roku 1900. Samozřejmě, pokud se bavíme a dáme to do kontextu dneška, tak ten svět fungoval nějak jinak, úplně jinak. Termíny byly jiné, tempo bylo jiné, řekl bych přímo oproti dnešku vražedné, protože už výroba byla zahájena v roce 1901 a dá se říct i ta vila a větší část areálu byla vystavena v roce 1902.
1: Takže my vidíme, tady máte vlastně nad kolejovým modelem obřím, máte velký obraz, který zachycuje vagonku, celý ten areál průmyslový, a ta vila je rozpoznatelná?
2: Ta vila je rozpoznatelná, je v levé části, je to ten čtvrtý objekt, když se na něho díváme. Toto je celkový pohled z roku 1906. Původně jsme i pátrali po originále tohoto obrazu, že by snad měl být tady ve vagonce. Nepodařilo se to dohledat, tak právě ze skleněné desky jsme nechali udělat zvětšeninu v původní velikosti, kde si návštěvníci mohou prohlédnout tento areál. Toto je podoba, jak jsem říkal, z roku 1906.
1: Poznávací znamení 2 vysoké topoly u ředitelské vily.
2: Když to řekneme, ano, 2 vysoké topoly, můžeme říct i latinsky, populus nigra italica, byly to typické topoly pro to období, které se tam sadily.
1: No, takže vila vlastně dochována do dnešní doby, nicméně je to teda soukromý majetek a jsou jisté vlastně vize, plány na úpravu, na přestavbu, to znamená v té vlastně původní podobě interiéry nebudou. To, co se vám podařilo zachránit, je k vidění v rámci expozice Vagonářského muzea. A kdybych teda měla ještě popsat, vrátím se k těm dlaždičkám, kdybych měla popsat blíže ty motivy, tak jak jsem říkala, je to prostě mořská tematika, nějaká taková
2: mytologie,
1: ano, protože tam je vládce Neptun. Moří, Neptun, jsou tam vlastně plachetnice, sirény. Kde máme sirénu?
2: No, musíte mít velkou představivost,
1: tak.
2: Kterou mám. Jo? Takže samozřejmě sirény, různí živočichové, mořské obludy, některé motivy se opakují, ale co myslím je třeba zdůraznit, že naším záměrem je vytvořit tento krb v druhém patře, kde máme tu kancelář, kde stojí vlastně ti zakladatelé zdejší vagonky, kde je originální stůl, který byl součástí vagonky, a my v tom rohu vytvoříme ten krb. Máme i ten rošt, máme staré cihly, začoudíme je takzvaně mourem jenom.
1: Ano.
2: To znamená, každý ví, že pro domov je důležité to teplo toho ohně, toho krbu nebo toho topeniště. Takže i tento krb zabydlí to naše vagonářské muzeum.
0: Říká vedoucí vagonářského muzea Bronislav Novosad. No a k dlaždicím z původní ředitelské vily se vrátíme zase po písničce od skupiny MIG21.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: A zpátky do studenky ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Exotické motivy měl kdysi ve své vile ředitel vagonky ve Studence. Jsme na výletě v čase, na počátku minulého století, kdy sídlo vedení závodu a areál samotný vznikaly. A kdy se interiér vily rodil díky umění tamních firem a řemeslníků. Zachráněné dlaždice z krbu si s vedoucím vagonářského muzea Bronislavem Novosadem a kurátorkou Ivanou Richterovou prohlédla také redaktorka Petra Štrimplová.
1: Kurátorka vagonářského muzea Ivana Richterová mezi tím vzala do rukou ty fajancové dlaždičky a ony jsou zajímavé i z druhé strany.
2: Díky tomu teda, že jsou tak krásně sejmuté z té stěny, tak jsme se i dozvěděli, že jsou vlastně z Francie.
1: Mm-hmm.
2: Francouzská výroba.
1: Takže je tam nějaká značka nebo něco takového?
2: Je tam přímo Made in France.
1: Made in France. Vidím to. Je to málo čitelné, ale při blížším proskoumání to člověk zaregistruje.
2: To je lépe viditelné.
1: Ano, to byl luxus pro začátek 20. století, který ten motiv vám je blízký.
2: Já mám jako mytologii řeckou jako dost ráda, takže mě tady ty ocasové potvory celkem jako se mi líbí, takže...
1: Taková vějíčka na posluchače, přijďte prozkoumat ocasové potvory. A víte, co je hezké, že spojili dva živly dohromady, že tam je vlastně ta voda, to moře nebo oceány a tak těsné blízkosti toho ohně.
3: Tak ono, když vám začne hořet, tak většinou použijete vodu. A věřím tomu, že to s tím nesouviselo, ale dá se říct, ta modrá fajans, my ještě se snažíme dohledat přesně, z jaké dílny to pochází, protože co je ještě zajímavé, všechno jsou to ručně malované dlaždice. A většinou byla zvykem, že byl osloven třeba nějaký malíř, který nebyl až tak dalece známý, ale posléze se mohl vypracovat. A teď si představte, že ty naše dlaždice souvisí s někým, s nějakým malířem, umělcem, který je dneska velice známý, ale v té době začínal.
1: Uvidíme, budeme se těšit, jak dopadne vaše pátrání. Každopádně máte nafocené taky různé motivy, které jsou součástí výmalby. Dneska už možná byly součástí výmalby interiéru té ředitelské vily, tak když se tím probereme.
3: Kolegyně donesla ještě zvětšeniny, jednak jsou tam záběry na interiéry té vily, které sami o sobě jsou velice zajímavé. Věříme, že časem budeme moci návštěvníkům je představit v plné míře. Co nás jako zaujalo, že ta vila víceméně prošla takovými dvěma výraznými stavebními úpravami. Byl to rok 1938 a potom v těch 60. letech, kdy interiéry byly upravovány pro potřeby mateřské školky, zdejší vagonky. Co nás zaujalo, je původní strop, který je vidět a přitom není vidět, protože není součástí běžného prostoru, je součástí těch úprav, které proběhly v roce 1938 a jediná možnost, jak ho spatřit, je právě při vystoupení na tu půdu. Pro nás je velice významné, že za výstavbou té vily stála firma Čajke Vondra a že opravdu i na té půdě vidíte staré tašky, starou krytinu od Čajkeho, kunínské cihelny a tak dále. Vlastně i tyto malé drobnosti pomohou jako ukázat zdejších lidí.
1: No a koukám na ten motiv, který je třeba na tom stropě, tam je vlaštovka. Krásná vlaštovka, kromě ještě různých květinových motivů, vyhezčené to měli, krásné.
3: I z toho mála vidíte, jak vy jste použila ten výraz vyhezčené, opravdu, když tam stojíte a zavřete oči, tak se dokážete přenést do té doby toho vyhezčeného objektu. Zase všichni ví, že vlaštovky jsou určitým symbolem jara, to znamená, zřejmě i ta vlaštovka symbolizovala určitý počátek vznosu zdejší vagonky, chceme tomu věřit, takže jsme moc rádi, že alespoň touto formou pomocí fotografií jsme mohli zachytit tu minulost, která může ukazovat i mnoha lidem, jaké to tu bylo.
1: A ty fotografie budou vystaveny v rámci nějakého třeba panelu v místě,
3: určitě,
1: kde bude třeba ten krb, anebo už budou, teď, než vznikne krb, replika, tak budou...
3: Čas běží různě. Ta doba, která byla spojená s dobou výstavby, kdy časy a výstavba byla věru rychlejší, my se snažíme držet termíny, ale nejsme schopni říct, v jakém časovém horizontu to bude. Potřebujeme ještě si ujasnit přesnou lokaci toho krbu. Můžeme jenom říct, že je to na dobré cestě.
1: Jednou budou k vidění.
3: Určitě budou vidění. a je velká pravděpodobnost, že už letos.
1: Pro jakého ředitele vlastně padlo to jméno, byla ta vila vystavena?
3: A teď, abych to řekl správně, Feldbacher, jo? Moc si neužil, protože on zemřel v roce 1902.
1: Tak zajímavý výlet do historie, zatím v takových pokladových nálezech, ale do budoucna v části vlastně expozice nově vybudované ze studenky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Dvě minuty zbývají do 3:15. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Celé prázdniny vás zveme na české památky. Zámecké léto vám nabízí zajímavosti z jednotlivých šlechtických sídel. A kam se podíváme dnes, to nám právě teď poví náš průvodce zámeckým létem, hrabě František Kinský.
1: Zámecké léto. Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
2: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
3: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
2: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
3: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho slavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
2: Vcházíme do noblesních prostorů, kde se nacházíme teď?
3: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování 4 dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
2: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
3: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
2: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
3: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
0: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: novinky. Písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda dnes schválila možnost online registrace vozidel. Nafta týden po konci vládních cenových stropů v průměru zdražila o 3 koruny. Třinecká nemocnice připravuje česko-polský zdravotnický slovník. Zítra bude v našem kraji slunečno, přechodně oblačno a teploty kolem 25 stupňů. U poslechu zpráv vás teď vítá Lenka Blažejová. Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
2: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
0: Novela bude fungovat postupně. Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku a zbylá ustanovení pak od roku 2028. Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku průměrně

0: i pacienty z druhé strany hranice, říká nemocniční ombudsman Václav Polok.
1: Sice se pohybujeme na úrovni Těšínského Slezska, kde většinou si navzájem rozumíme, ale jsou specifické zdravotnické výrazy, které je potřeba tedy přeložit odborně. Ten slovník má sloužit k tomu, aby tedy lékaři, kteří budou číst především ty výstupy zpráv z ošetření, aby se v tom orientovali.
0: Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z roje Perseidy. Budou proto ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svitem rušit noční oblohu, informoval o tom astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
2: Počasí.
0: V noci na zítřek bude polojasno, teploty 14 až 10 stupňů, zítra přes den skoro jasno, přechodně oblačno a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20. Vítr bude slabý, proměnlivý od 2 do 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dejte velký pozor na aktuální dopravní nehodu v Plzeňské ulici v Ostravě u lokality Bedřiška. Policie už nehodu vyšetřuje a řídí tam provoz. Ke zranění tam nedošlo.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
4: Neustále krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
3: Ano, a kdo komu víc?
4: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže
2: humor jáda.

0: Hana Zagorová na úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu? Co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To no je. To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: My trvalo zapíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jako jo, ale...
4: Kdo tam najdu jedno?
2: Ale co by to vás zapíli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic
3: nezbude. Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tebe tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovný a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten půl litr svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových to třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se tím můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 01 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Oba. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek děkujem. Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali?
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Ať se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska v vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam se dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím, to je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takový hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zůstaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A ona říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tady ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který je ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a Josefa
2: Dvořáka? Jsem využil, ano, byla to dost skrytá reklama. Takže proto je vybírám a 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 000.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamer.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: To tak, kryc.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 000 korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jedno, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
3: Výherce po druhé.
5: Stop! Sakra, co tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady.
3: Kamera.
4: Potom,
5: jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
3: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop, stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat, fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
5: jedu.
4: Víte.
5: Klap.
4: Hakrnce, já jsem dobrý.
3: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Nějaká... Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: hezky,
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by to nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Kap.
3: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo!
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás?
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo.
3: To vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Tak ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariete, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle? Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně jako vidím, slon. Jak tu sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jájinu, ta mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tom všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, ano. Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci, ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Oba ano, ano. Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMS, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A na téhle stanici pro vás humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libičkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobiášovi a už jenom chybí dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvoří, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání,
3: ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Lidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou na skoč.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu i pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klad.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to víte, tak doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena. Se podívat, stále on vržejí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A Až opravdu do Prahy s dcerou, takovou na prašnou brán věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři,
9: abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, hele, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se vykazují z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Rouškovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ne, prosím vás, to je tak, a všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená, a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle, a celý jsme to odříkali.
3: No, možná tušil.
5: Ano, ano, ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý, a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no.
3: Ano,
5: díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám tu rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko, a Bčko ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Seskyou Borišovou.
1: Hvězdné návraty.
3: Mm-hmm.
1: Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano. Moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mhm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme, dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkuji moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky se teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dává jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den i 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho, jinde zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes jmenoval do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Vláda zmenšila plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Ve Slezském muzeu v Opavě je otevřená nová výstava, která zachycuje pestrý svět hmyzu. Zítra bude oblačno s teplotami do 25 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás teď vítá Lenka Blažejová. Prezident Petr Pavel dnes jmenoval do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO navrhl na šéfku ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15, to je výrazně méně, než bývalo zvykem při předchozích jmenováních. Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. To je zhruba desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů.
3: A to, co je zcela zásadní, obce a občané zůstávají účastníkem stavebního řízení. Jinými slovy, přeloženo češtiny, postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
2: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL k tomu řekl, že vládní představitelé bojují proti obnovitelným zdrojům. Návrh podle něj výrazně omezí novou výstavbu. Z původně vytipovaných 110 lokalit zůstalo 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Ve zbylých 12 lokalitách pak můžou vzniknout fotovoltaické elektrárny. Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst.

0: Ukřídlého hmyzu a několik stovek druhů a poddruhů much. Jak dodává Jana Polášková z Opavského muzea, kresby jsou velmi přesné a používají se v další vědecké práci.
1: Návštěvníci zde uvidí novoročenky, na které jsou ukázky různých muchařských témat, které jsou právě spjaté s vědeckou činností pana doktora Roháčka, ale i jiné kresby, které právě používá do svých vědeckých publikacích, do časopisů, jsou tak detailně propracované, že u nich určitě vydržíte stát celkem dlouho. Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno, teploty 14 až 10 stupňů Celsia, zítra přes den skoro jasno, přechodně oblačno a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 20 a vítr bude slabý proměnlivý 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: U Starého Jičína ve směru na obec Dub došlo k nehodě dvou osobních aut a provoz je tam omezený, projíždí se aktuálně Kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: I to tak čeká nás aktuální zpravodajský přehled. 4 minuty po 17. hodině si řekneme, co vše dnes připomeneme a probereme. Nemocnice v Třinci a Polském Těšíně chtějí spolupracovat, aby usnadnili přepravu pacientů mezi zařízeními. 2 roky sledujeme také příběh manželů Zajacových z Holčovic na Bruntánsku, kterým se při povodních na dvoru sesunuli hromady kamení a bahna. Jejich nejistota teď ale končí. Více o tom za malý okamžik. Obyvatelé v Beskydech mají za sebou první měsíc prázdnin. Kolik na Valašsko přijelo turistů a jak si vybírají pobyty, podle kterých pravidel, to také prozradíme za okamžik. A ještě nás budou zajímat ostravské anakondy, jde o plynové potrubí, které kvůli poddolování nemůže být v zemi a připomíná v Ostravě dlouhého hada. I k tomuto tématu se dostaneme a přidáme aktuální informace o počasí v telefonátu s meteorologem. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také Dne v kraji přeje Pavel Janošec.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Rekonstrukce zimního stadionu v Opavě je před dokončením. Stavbaři ještě pracují na parkovišti anebo na vybavení haly. Celkové náklady na přestavbu dosáhly na částku 450 milionů korun. Stadion bude mít zhruba 2000 míst a otevře se začátkem podzimu. V Třinci na Borech dnes začala stavba nového vodovodu. Práce potrvají do konce dubna příštího roku. Stavbaři použijí pro pokládání potrubí většinou bez výkopovou metodu, ale v některých úsecích budou muset překopat místní komunikace. A řidiči tam proto musí počítat s uzavírkami. Až 3 roky ve vězení hrozí 40-leté cizince z Opavska, která se pokoušela získat v Česku trvalý pobyt. Při žádosti předložila falešné dokumenty o zkoušce z českého jazyka. Za osvědčení zaplatila neznámému muži téměř 150 tisíc korun a teď čelí obvinění z padělání veřejné listiny. V Holčovicích na Bruntálsku začala sanace 6 svahů, které se při předloňských povodních sesunuly a ohrožovaly obytné domy. Práce výjdou zhruba na 6 milionů korun. Obec na to využije státní dotaci. Téma ochrany domů v Holčovicích více do detailů probereme v následující hodině. Vítkovická nemocnice v Ostravě spustila nový program pro léčbu obezity. Je určený pro dospělé lidi s nadváhou. Léčba trvá 3 měsíce a po celou dobu má pacient k dispozici posilovnu i vodoléčebné procedury. Hubnutí probíhá pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a nutričních specialistů, řekla tomu nemocnice Radka Miloševská. V Novém Bohumíně přibylo téměř 100 nových míst v kolumbáriu. Město dokončilo 4 nové bloky a kapacita se tak zdvojnásobila na 192 míst. Zájemci si už mohou schránky pronajímat. Město za práce zaplatilo přes 1 milion korun. Začíná pořád Den v kraji, ve kterém budeme dění na Severní Moravě a ve Slezsku mapovat podrobně. Přejeme hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Den v kraji. Krajská nemocnice v Třinci zjednoduší převoz pacientů mezi svými ordinacemi a Slezskou nemocnicí v Polském Češině. Obě zdravotnická zařízení kvůli tomu chystají společnou dohodu. Lékaři na obou stranách hranice totiž často řeší případy pacientů, kteří se po ošetření na urgentech musí dostat pro další péči zpátky do své země. Pojišťovny ale výjezdy převozových sanitek přes hranice nehradí.
1: Já stojím na Střelničním mostě, což je hranice mezi Českým Těšínem a Polským Češinem, a právě tady, když je potřeba převést pacienta mezi Třineckou nemocnicí a nemocnicí v Polském Češině, zastaví dvě nemocniční sanitky, otevřou dveře a pacienta si předají. Lékaři krajské nemocnice v Třinci ošetřují úraz polského pacienta v turistické sezóně každý týden, říká nemocniční ombudsman Václav Polok.
2: Záleží na ročním období, záleží na tom, zda je či není turistická sezóna, jsou to jeden až dva případy za týden. Mezi období, což je jaro a podzim, jednou za 14 dnů, jednou za 3 týdny.
1: Ne každého takového pacienta je ale nutné převážet nemocniční sanitkou do Polska, říká vedoucí dopravy Dagmar Skulinová.
3: Může si přijet rodina, rodinní příslušníci, pokud to není vyloženě na transport, i mobilní pacient.
1: To může být třeba člověk s vysokou sádrou na noze, který se do osobního auta bezpečně neposadí. Nejkratší trasa mezi nemocnicemi je dlouhá asi 12,5 kilometru. Z toho je necelých 11 kilometrů v Česku a necelé 2 kilometry v Polsku. Obě nemocnice chystají smlouvu o tom, že sanitky budou pacienty vozit až do druhého zdravotnického zařízení za hranicemi. Pokračuje zástupkyně ředitele nemocnice v Polském Češině Boguslava Baran.
4: Teď nastala taková situace v nemocnici v Třinci, kam se dostala pacientka z Polska, cyklistka, která spadla a bylo potřeba jí převést k nám na další léčení. Žijeme tady v takové turistické oblasti. Češi k nám přijíždějí na nákupy, my zase jezdíme k vám.
1: Cestu sanitky za hranicemi budou zatím hradit sami nemocnice. Spolupráce má začít fungovat letos na podzim. Z Třince Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Téměř dva roky po ničivých povodních začaly Holčovice na Bruntálsku se zajišťováním sesunutých svahů. Hromady kamení a bahna tehdy poškodily zahrady a dvory několika rodin. Mezi těmi poškozenými jsou i manželé Zajacovi, kteří žijí přímo pod nestabilním kopcem.
1: Se to normálně sesuvalo dole, ta hlina a i ty kameny si jížděly dolů.
2: Takhle mi sesunutý svah hned po povodních popisovala Věra Zajacová. Teď už je na první pohled vidět, že se to u nich na dvorku mění.
1: Takže už to bude snad konečně hotový.
2: Já si pamatuju minula, jak jsme spolu natáčeli, tak se dalo na ten svah jít.
1: Oni to vybrali, udělali tam betonový podklad a zabetonovali nějaké ty šutry.
2: Teď to dám s Josefem Zajacem zkontrolovat, tak dejte mi ruku, ať tady nespadne.
3: Dáme si ruku,
2: pojďte. To je tvrdé.
3: To je beton.
2: A ty kameny vlastně jsou takhle pevně zabetonované, to je vlastně takový, jako kdyby základ, dá
3: jo,
2: se říct.
3: Ano, ano. No je tam beton, je to nějaká patka, jo, beton, kamen, to je nějaký základ, o co by se měli opřet.
2: Ty co kameny. Jsou za náma, ty obří.
3: Ano, co jsou za náma, no.
2: Jo. No a tady už se potom, nahoru bych se nevyškrábala, jak minule při tom natáčení. To oni nějakým bagrem dali dolů, jo?
3: Jo, to je všechno, to nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skládat tady pod ty kořeny, jo, a zbytek...
2: Tady ty nahoře, ty vlevo, jo?
3: Ano, ty vlevo. Že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
2: Úplně nahoře, že bude síť.
3: Jo. No.
2: Ty balvany jsou ale pořádně velké, teda, když se na to koukám.
3: Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun.
2: Tohle, co je před náma, jsou 40 tun?
3: Přes 40 tun, tak jsme rádi, ale už aby to bylo. Takže budeme muset potom, až se udělat tohle, ten svah, jo, tak můžeme pokračovat zase s něčím jiným.
2: To vás vlastně brzdilo docela.
3: To nás brzdí, protože tam mají řezivo, nakoupené trámy a všechno, tady na ten přístřešek, že abych mohl dělat.
2: Rodiny, které postihly ty sesunuté svahy, věří, že to najatá firma všechno stihne do konce letních prázdnin. Z Holčovic, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Nestálé počasí v červenci v Beskydech mění způsob, jakým lidé rezervují pobyty na horách. Místa v ubytovacím zařízení si zákazníci zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. A do kempu třeba jelo méně lidí se stany.
1: Já vidím, že svišti v pohybu tady balí stany.
2: My jsme v podstatě, když jsme vybírali kemp, tak jsme chtěli něco takového přírodního, což tenhle kemp naprosto splňuje. Je přímo u cyklostezky. Myslím si, že i to zázemí, který tady je, vlastně je tady oheň, je tady nějaký bufet, záchody, toalety.
1: Vedoucí tábora svišťů v pohybu Tomáš dává dětem pokyn, aby se přesunuli na kole na cyklostezku. Přes noc je rušil velký tábor tatínků s dětmi. Parta z Brna se do rožnovského sportovního kempu vrací už několik let a zabírá téměř desetinu jeho plochy.
3: Já myslím, že to je kolem 10 tatínků a 20 dětí. A jeden dědeček.
1: Říká Tomáš, proč Rožnov?
3: Více zábavy, co dělat.
1: Rodin i táborů se sem vrací spousta. Vedoucí kempu Daniel ale říká, že letošní červenec je jiný. Je chladno a prší.
4: Je více chladno, červenec vždycky býval teplý, teďka je takový střídavě oblačno, hodně prší, ale ti lidi zase přijedou, víkendy vždycky bývají plné, jenom přes ten je takové slabší.
1: Kdo si chatku nezamluvil dopředu, má smůlu. Volných míst je málo a mizí během chvíle.
4: Vždycky na poslední chvíli zjišťuji, jestli je něco volného, chatky jsou permanentně obsazené celou sezónu, někdo občas vypadne třeba kvůli nemoci a ty volné kapacity se prodají během pár hodin.
1: Potvrzují to i jinde v Rožnově, hned přes cestu je Rožnovkem. Apartmády tady mají plné od zimy, celou sezónu ale sráží prázdné stany. Obsazenost je podle Marcela Vašuta výrazně nižší než v loňském roce.
5: Protože opravdu to počasí není pro ty stanáře vhodné, jako pro rodiny s dětma, večer je 15 stupňů, takže to není úplně ideální.
1: Zima.
5: Ano, zima.
1: Podobně mluví i lidé z rožnovských hotelů. Hosté letos čekají, jaké bude počasí a rezervují až pár dní před příjezdem, říká manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
6: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
1: Obsazenost je i tak vysoká.
6: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: A když počasí nevíde, sázejí ubytovatelé na program pod střechou.
6: Hlavně je to vyhovující v tom, že nemusíte úplně na to počasí spoléhat. Najdete si program, ať už ve wellness za nepříznivého počasí, nebo si vydáte po okolí, když je pěkně.
1: Letošní statistiky návštěvnosti můžou vylepšit nadcházející teplé dny. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zpravodajský přehled Den v kraji. No a my teď představíme ostravské anakondy. V Ostravě se právě dokončuje rekonstrukce 2-kilometrového úseku vysokotlakého plynovodu, který je klíčový pro firmy i domácnosti. Tento plynovod není v zemi, ale na povrchu a jakýkoliv zásah je u něj náročnější než jinde. Velká část této oblasti je totiž poddolovaná a páteřní sítě není možné schovat do země.
1: Vede nad zemí, občas se zvedne do výšky, to musíme zaklonit hlavu a potom zase míří dolů. Plynaři tomu říkají ostravské anakondy.
2: Stojíme u vysokotlakého potrubí, které je specifické tím, že na něm nalezneme kompenzační prvky. Správně se jim říká liry, my si je přejmenovali na anakondy.
1: Protože jsou takové zvlněné.
2: Je to tak. Připomíná to hada, je jí hodně, takže taková hantýrka.
1: Se Štěpánem Vodičkou ze společnosti Gasnet jsme v Ostravě Přívoze. Tady se opravuje jeden z hlavních vysokotlakých plynovodů a zvlnění funguje jako ochranná pružina, kdyby se země pohnula. Pod povrch se schovat nedá kvůli nestabilnímu podloží, po těžbě uhlí a taky je všude v zemi spousta starých průmyslových inženýrských sítí.
2: Ta rekonstrukce, když je na povrchu, obsahuje daleko víc prvků, betonové patky, nějaké ocelové vystrojení, které nese tu trubku samotnou, takže řekl bych, že je to složitější.
1: Takže radši v zemi?
2: Radši v zemi.
1: Spleti trubek jsou pro území bývalého těžebního revíru typické. Jsou i dál směrem na Karvinsko, u cest, u domů, nákupních center, i v lese. Někdo to neřeší, jiným se to zase moc nelíbí. Dva pohledy z Karviné.
3: Já už jsem na to zvyklý, takže to už vůbec nevnímám.
4: No, já to vnímám, jak jedu autobusem, není to moc hezké, jako moc hezký pohled. Bylo by to určitě lepší, kdyby to odstranili.
1: Zatím se na způsobu vedení potrubí nic příliš nemění, i když těžba uhlí skončila třeba v Ostravě už dokonce před více než 30 lety. I 2-kilometrové anakondy v Ostravě Přívoze budou pořád na povrchu. Jsou zásadní pro domácnosti i velké odběratele, dodává Štěpán Vodička.
2: Jedním z nich je blízká CNG stanice, která slouží pro tankování autobusů městské hromadné dopravy. No a dále jsou to třeba ostravské koksovny, které patří mezi největší ve střední Evropě.
1: Rekonstrukce anakond je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě v Česku. Firma Gasnet jako největší distributor plynu chce letos zmodernizovat zhruba 250 kilometrů. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Připravena je také předpověď počasí. U telefonu je Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tomáši, jaká je aktuální situace ohledně počasí?
1: Tak v regionu máme oblačno, přechodně polojasno, ojediněle se vyskytuje i přeháňka. Teploty ty jsou teď většinou kolem 22, 21 stupňů, ale v maximech během dne dosáhly 24, 25 stupňů. Na horách je nyní kolem 14 a maxima tam byla do 20 stupňů. Vítr severozápadní mírný rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: To je aktuální situace. Jaký bude vývoj počasí v dalších pozdních hodinách a hlavně v noci a zítra?
1: Večer a v noci očekáváme oblačné počasí, přechodně může být i polojasno, takže podobně jako v těchto chvílích, kdy spolu hovoříme, také se ojediněle může vyskytnout přeháňka a to během noci půjdou od severozápadu. Teploty budou klesat na 14 až 10 stupňů a vítr zeslábne na slabý do 4 metrů za sekundu. Zítra bude ráno více oblačnosti, během odpoledne ji bude ubývat, takže máme oblačné předpovědi počasí, odpoledne polojasné. Přeháňky by se zítra neměly vyskytovat. Teploty podobné jako dnes, 22 až 25, na horách kolem 18. A vítr přes den opět trochu zesílí na mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak noc zbývá do 18. hodiny, ještě než přineseme zprávy, tak se pojďme podívat, co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zítra. Mimo jiné odtajníme zákulisí obnovy velké skleněné kopule na střeše bývalého obchodního domu Breda v historickém centru Opavy. Rozsahem výměny je to unikátní operace. Skleněných tvárnic, takzvaných Luxfer, je totiž několik tisíc a váží až 5 tun. Více si také řekneme k opravám budovy v Českém Těšíně, kde vzniknou nové sociální byty. Dům stojí v Tovární ulici nedaleko nádraží a v tamních bytech budou moci žít lidé, kteří se ocitli v nouzi, mají nízké příjmy nebo pobírají invalidní a nebo také starobní důchod. No a zastávku si dáme také ve Frýdku Místku. Nabídneme vám reportáž z dražby nevyzvednutých autovraků z tamního odstavného parkoviště. Zájemci si mohli dražené vraky dnes prohlédnout v areálu bývalých kasáren a následně se pokusit získat za nejvyšší nabídnutou cenu. Poslouchejte Den v kraji Českého rozhlasu i zítra, krátce po 17. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Děkuju ti. Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolibým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Žně už jsou v Česku v polovině, postupují rychleji než loni. Bruntál postaví nové odpočinkové místo v Lomu u Marburku. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami u nás v regionu do 25 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hasiči dnes v odpoledních hodinách předali společnosti Cream zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ale ještě několik měsíců. Podrobnosti k dnešnímu ukončení zásahu dodává mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Připomenu, že budova začala hořet 9. července. Likvidaci požáru pak hasiči oznámili až po 15 dnech. Po měsíci žňových prací mají zemědělci v České republice aktuálně sklizeno více než polovinu ploch obilovin a téměř 2/3 ploch řepky. Vyplývá to z informací Ministerstva zemědělství. Zemědělci sklízí rychleji než loni, kdy měli touto dobou kvůli nepříznivému počasí posekáno jen zhruba 20% ploch obilovin. Nové odpočinkové místo má ještě letos vzniknout v Lomu u Marburku v Bruntálu. Postaví ho tam město. Kromě posezení s ohništěm tam bude i vyvýšená vyhlídková plošina s lavicemi i stolem. Pod vyhlídkou budou navíc i stojany na kola. Říká mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
5: Na to vše bude navazovat chodník z lomového kamene kladeného do betonu a mlatová plocha okolo ohniště. Posezení s mobiliářem je navrženo tak, aby zapadlo do okolní přírody. Kromě stěny po těžbě kamene je lom znám také například díky mokřadnímu biotopu s jezírkem a výskytem několika druhů obojživelníků.
3: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, schválila to dnes vláda. A se záměrem už souhlasila i umělcova rodina. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z Hnutí ANO půjde o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Věra Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění a po roce 89 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii.
2: Počasí.

0: A ještě aktuální dopravní varování. V Ostravě Porubě dejte pozor na nehodu v ulici Kmyslivně. Provoz je tam částečně omezený, ale zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přejeme hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 18. hodině. Čeká nás ostravská rozhlasová rodinka. V ní budeme vyřizovat vzkazy, které jste do redakce poslali, a také k ním přidáme písničky, o něž si píšete. A čeká nás ještě o 6:30 pravidelný pořad Muzikanti hrajte, a v tom dnešním vydání představíme západočeské lidové písně v podání kapely Plzeňský mls, což je malý lidový soubor. No a pak se vydáme za lidovou písničkou na severní Valašsko, Valašsko-Valašské pomezí a také na Podluží. Pořad Muzikanti hrajte připravila, uvádí Zdeněk Tofel. No a Pavel Janošec přeje příjemný podvečerní poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: První vzkaz i s přáním už je připravený, protože krásné 35. výročí svatby dnes slaví manželé Jiřina a Zdeněk Chalabovi z Ostravy Hrabůvky. Milá Jiřino, milý Zdeňku, k vašemu krásnému 35. výročí svatby vám ze srdce přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, vzájemné lásky, porozumění a spokojenosti, ať vás i nadále provází úsměv, dobrá nálada, rodinná pohoda a radost z každého společně prožitého dne. Přejeme vám, aby vaše společná cesta byla ještě dlouhá, plná krásných zážitků, nezapomenutelných chvil a lásky, která vás spojuje už 35 let. Milá maminko a tatínku, gratulujeme a podepsáme.

jsou děti Jiří a Věra s rodinami, vnoučata Eliška, Jakuba, Tereza. Připojují se všichni příbuzní, přátelé a známí a přejí ještě mnoho dalších společných let ve zdraví, štěstí a vzájemné pohodě.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Další vzkaz už máme připravený, protože krásné 70. narozeniny dnes slaví tatínek, manžel, také dědeček Jaroslav Hamiš z Opavy. Do dalších let ti, milý Jaroušku, přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost, pohodu, hodně radosti z každého dne, štěstí, dobrou náladu a stále dostatek sil na všechno, co ti přináší radost. Ať jsi obklopený stále námi, rodinou, přáteli a lidmi, kteří tě mají rádi, ať tě úsměv a životní optimismus nikdy neopouštějí. Ke krásnému životnímu jubileu srdečně gratulují manželka Marie, děti Jaroslav a Petra s rodinami a vnoučata Lenka a Matěj a připojují se také přátelé z Opavy a posílají oblíbenou muzikálovou písničku od pana Jaroslava.

0: Naším středečním hostem bude Michal Šmídmajer, frontman kapely Myšak Band. Je to kapela amatérská, ale na svém debutovém albu jim hostuje například Michal Prokop nebo Michal Žáček. Čím dalším je album zajímavé, dovíte se z rozhovoru Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Na slyšenou poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Další vzkaz i přání v ostravské rozhlasové rodince už je připravený a to pro pana Věroslava Tarabu z Nového Jičína, který právě dnes slaví svátek. Milý Věroslave, k tvému svátku přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, životní pohodu, spokojenost a spoustu důvodů k úsměvu. Ať se daří vše, do čeho se pustíš a každý nový den tě přináší radost, příjemná setkání a mnoho krásných okamžiků v kruhu těch, které máš rád. K svátku srdečně gratulují manželka Jana, děti Petr a Martina s rodinami a také kamarádi a známí. Přejí krásný sváteční den a mnoho dalších let ve zdraví, štěstí a pohodě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
2: Příjemný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem našeho pravidelného pořadu Muzikanti hrajte se vydáme až do západních Čech, odkud nabídneme písně z alba V jednej ruce panenku, v druhé pívač Bánek, které vydal roku 2013 plzeňský Mls, tedy malý lidový soubor z Plzně. Kapelníkem je basista, hráč na niněru, zpěvák, upravovatel a také náš plzeňský rozhlasový kolega Miroslav Šimandl senior. Prvně uslyšíme duet Lid po slíčku v podání Elišky Mourečkové a Mirka Šimandla mladšího. Následně zaspívá Jana Václavíková lirickou píseň Louka zelená. A do třetice z autorské dílny kapelníka a basisty Miroslava Šimandla senior zazní instrumentálka Ta moje milovaná basička. Hraje plzeňský Mls vedený basistou Mirkem Šimandlem seniorem.

Ve druhé části pořadu Muzikanti hrajte se po ostravských rozhlasových vlnách vrátíme k nám do Beskyd na severní Valašsko a na Lešsko-Valašské pomezí. Dvě ukázky pocházejí z alba Byl tě jeden člověk souboru Valašský vojvoda, které vyšlo roku 2014. A jedna je z CDčka Písně Hukvalský Beskyd se stavy Ruky na Dudy, také z roku 2014. Starodávny mění toho člověka v dědině nám zaspívá také houslistka cimbalové muziky Valašský vojvoda Gabriela Bordovská, rozená Petrová. V podání sestavy Ruky na Dudy a sboru muziky uslyšíme takzvanou beskydskou hymnu Ještě tak nebylo. A do třetice zazní v mé hudební úpravě série písní K tanci z vrtek z úvodní Galanečky moje v podání Lukáše Mrkvy, Tomáše Kaluse, mužského sboru a cimbalové muziky Valašský vojvoda. K ním se přidají hosté na violončelo členka Janáčkovy filharmonie Ostrava Martina Pražáková a na klarinet koncertní umělec ředitel Svatováslavského hudebního festivalu Igor Františák.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se přehoupneme na Jižní Moravu, na Podluží. Známou táhlici od Fanoše Mikuleckého z Podluží v širém poli Studánečka zaspívají Julie Kučerová-Severinová a Joška Severin za doprovodu Břeclavanu s primášem a upravovatelem Joškou Kobzíkem. V písni Na poštorské věži se představí podlužácké zpěvačky Jindra Zapletálová a Ludmila Kobzíková. Opět s doprovodem cymbalové muziky Břeclavan z Břeclavy, hrající tentokrát se dvěma primáši, Joškou Kobzíkem a Mirkem Zachovalým. A ve třech písních k podlužáckému tanci Hošije uslyšíme zpívat Vojtu Račického z Dolních Bojanovic. Doprovodným partnerem, hudebním i pěveckým, bude Varmužova cymbalová muzika ze Svatobořic Mistřína od Kyjova s primášem Pavlem Varmužou. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Knov díky sbírce SOS Povodně zaplatí studii na další ochranu proti povodním. Prezident jmenoval 15 nových soudců a taky šéfku Ostravského krajského soudu. Výstaviště Flora v Olomouci získalo dotaci na obnovu sbírkových skleníků. Zítra bude v regionu slunečno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová a přeji hezký podvečer. Krnov zahájí přípravu studie, která bude podkladem pro vznik soustavy protipovodňových opatření v povodí řeky Opavice. Dokument má navrhnout způsob zadržování vody v krajině a ochranu území od pramene řeky v Heřmanovicích až po její soutok s Opavou v Krnově. Na zpracování studie přispěje částkou 2 miliony a 800 tisíc korun ze sbírky SOS Povodně organizace Člověk v tísni. Uvedla to mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Projekt připraví Krnov, realizaci pak zaplatí stát. Povodeň v září 2024 zatopila přibližně 4/5 rozlohy Krnova a způsobila škody přesahující 1 miliardu korun. Převod auta budou moci lidi v Česku nejspíš vyřídit online. Místo chození na úřad by mělo nově být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který dnes schválila vláda.
2: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
2: V Česku se SPZ-ky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
4: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
2: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO jmenoval 15 nových soudců a taky novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i více soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve Smetanových sadech. Skleníky patří k historicky cenným stavbám, které jsou častým cílem turistů i obyvatel města, říká mluvčí olomoucké radnice Jan Hořejš.
5: Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun a je rozdělena do dvou etap. Opravu zajistí město, které na projekt získalo dotaci. Mezi hlavní závady palmového skleníku, který je kulturní památkou, i dalších sbírkových skleníků patří skorodovaná nosná konstrukce a nefunkční vytápění či větrání. Technický stav dvou sbírkových skleníků experti považují za havarijní.
1: Počasí.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. To zvolali 112 a kapletla mu se nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
6: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
7: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké, mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat. A maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte,

0: otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé, a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jak si vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy, a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
0: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu, a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá, v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
0: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně jaksi souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal, posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: kdy to bylo, kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohleto samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoct, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležité a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám. Jo? A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce, tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo? Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska 6. nebo 7. největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, méně koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie vyšetřuje tři cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
1: Sport.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
9: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
8: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, Šlápek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. To je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc. Kytičky mám ráda.
5: Abyste zazpomínala třeba na tu vaši svatební.
4: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
5: Sehnat asparagus.
4: Tak dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
5: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, také na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No,

0: skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
1: Jste si říkala?
0: To jsem si říkala, no. No, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, já jsem tam stála jako takovej IT. No, prostě vypadalo to, že nakle, ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
2: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme, byl krásný květen, krásně teplo, pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak tahne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, že tě potkávám, půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám a teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No, já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
1: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
0: No, v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídá, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
1: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
2: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholuské přehrady, na kraj lesa k takovému kroví ve své podstatě a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát a teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně, takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, stakáto pusu. A první její reakce byla, ne, že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
0: A my jsme to léto užili, to bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
3: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
4: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
1: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli, Takže jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
2: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
1: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se takhle s Honzou našli?
0: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, který jsem musela dodržovat a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči. Ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádat ti. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat ti. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To, říkám, to bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně, já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna, takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře a ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bývalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zboral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny. No takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech, a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinku máte rád, jak ji obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem leccos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika denní, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučení a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc, a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité, a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatný. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad mě, no mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže na Žonza jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil na Žonza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: Na to už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna, přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně, a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říká, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No, no a ten druhý, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory, já mám mínus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku. No a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu, to tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy, ty měly jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu, takhle měl napíchaný ručičky, jak mu takhle, jak mu brali furt krev. No a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach třeba?
3: No to víte, že jo. To víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je. Jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviny, to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk je jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to, jsme se dohodli, doslova dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr. A je klid. Mám klid, jsem spokojený, bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu Honzovu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vypašla. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřekl v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jdeme domů. A ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak To už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje se nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
3: Přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a... No, byly to ošklivé doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravý, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly. A tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, ježiš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No asi tou pusou, no to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, s tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle, to v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: Takže to jste teda... No to ta kuchyně teda na to není připravená. Díky se dívat, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj.
3: Jo,
5: tak ten piju, ten piju.
3: Takže ty kafe, já kafe, ty čaj, dobře. Ježiš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek, akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
5: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Ano. Vrzla se jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takhle jako, jak říkala naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: šikovná. Já dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vyprávějí svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit? Víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
5: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefím, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a toho odnesu. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. Já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak spíš, kde jsem ještě nebyl, kam by se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odpryc něco řeknu. To je jako to asi, jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, musí všechno v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili, to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřinka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
5: Tak to si to nepamatuju.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Prožít s někým po boku víc, než 55 let. To znamená toho druhého opravdu milovat.
1: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
5: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno v ostatní vlastně děláme spolu.
3: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
4: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
5: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
4: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
3: Máte úžasného chlapa doma, ono vás takhle hezky myslí.
5: No, to já vím.
3: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
5: Mám říct, že zlatý. Má mě rád.
3: A vy jeho?
5: No samozřejmě, že taky.
3: Otevřeně se zeptám. Padlo to tu xkrát. Jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
4: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně snad sásky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
3: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
5: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden. Nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne. Jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
4: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
3: Je něco, za co byste mu poděkovala?
5: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krabcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
8: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté, v praxi máme jednotky případů ročně.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2.
0: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.

0: Kresli mi beránka.
1: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
0: Prosím pěkně, nakresli mi beránka.
1: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
0: To nevadí, nakresli mi beránka.
1: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
0: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
1: Cože?
0: Potřebuji beránka.
1: Beránka? No, tak takového?
0: Ne, tenhle je nemocný.
1: Nemocný? Tak, takového?
0: To není beránek, to je berán. Má rohy.
1: No. A tenhle?
0: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
1: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
0: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
1: Proč?
0: No, protože u mě doma je všechno malinké.
1: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
0: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu.
0: Aha.
1: Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Hm. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. Hm. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No, ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? Na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: Uh-huh. I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. Hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: Jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květin...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo. Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu, nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal a celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk a nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, Malý princi. Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.
3: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Prostě jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít ti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: V divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
6: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
7: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
6: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
7: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
6: V tom případě ti poroučím, abys zíval.
7: Ale mně se už nechce.
6: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
7: Smím se na něco zeptat?
6: Nařizuji ti, aby se ptal.
7: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
6: Všem ostatním planetám i hvězdám.
7: A oni vás poslouchají?
6: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
7: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
6: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
7: Vaše.
6: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se. Dočkáš se svého západu slunce. Poručím mu.
7: Kdy?
6: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
7: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
6: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
7: Ministrem čeho?
6: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
7: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
6: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
7: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
6: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
7: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechl, mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
6: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
7: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
6: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
7: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1 jsou 2 a 1 jsou 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit 3 a 2 je 5, 5 a 7, 12, 12 a 3, 15. Dobrý den, 15 a 7, 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaret.
0: 28 a 5 je 33. A 5, 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 milion 622 tisíce a 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová. Jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ, a přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají, v jediné růži nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé, musíme hledat srdcem. Napil jsem se, dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď pryč, řekl, já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě se mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali. A možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, moment, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Taky i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Ježíče. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec blíženec,

0: Já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i zrozenci z Beranu, i se ženama mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě. A já to prostě nemám ráda. Já jsem takový pokorný člověk.
1: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
0: oni jsou tak, až příliš soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví. Když něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já třeba, já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já fakt, já nemám žádný znamení jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
1: No, tam... mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
0: Jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu v týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
1: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte. To je teda ta...
0: Ano.
1: Astrologie. A teď, kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom to druhou část povídání věnovali tomu.
0: Numerologie je velice ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo? A dvojka je prostě takový člověk, který jako, myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
1: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je to vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila, ale jak je to s tím, když chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď.
0: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně mnoho věcí a jako když si uděláte tu bříšku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky a teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat i která políčka vám chybí, v čem jste prostě a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle, je to prostě 9-místná mřížka a já jsem třeba, já mám 2 6 v datumu narození, jo, takže já vám řeknu pro příklad a ta 6 je symbolika toho, kdo má 6 anebo 2 6, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je 6. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
1: Ano, takže byste se vlastně, jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
0: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také. Jo? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček, prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale

0: co je podstatné. A myslím, že už jednou byla řeč o numerologii jako takové, že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně třetím dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A tam říčka, to se těžko se to vysvětluje takové jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té bříšky, devíti místné, a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině, nebo i vícekrát, a nebo i ta čísla, která tam chybí v té bříšce. V těch od jedničky do devítky je numerologie, jo? Takže tak to je.
1: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
0: Děkuju a budu dneska poslouchat velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně
1: Paní Dano, to musíte říct podle mě tak za 14 dní nebo možná později, ale když jsem se dívala na předpověď.
0: Já těžko přežívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
1: Děkuju. Já jsem Lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já. Vzdušný, nemůže mě nikdo prostě držet, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. No. Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, ano?
1: Vodnář. Když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná, vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi no. Se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale Sedí. Tak... Počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říci ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto no, spojení, že to může rozhodovat?
1: No může, ale já jsem měla berana za manžela. A no, beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení Beran a Vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva, jo. A to je teda skutečný lev, jo. To je to samý prostě vládce, lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo. Nevědomky samozřejmě, ale to je skutečný lev, když si přečtete lva, tak
0: ano, on je tvořivý. Odvážní jsou lvy, věrní, ano. Velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn. A no tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no pro rodinu, no tak tenhle, ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: Oba to je hezké.
1: Dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuju Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuju, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli u numerologii, tady s těmi čísly z datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Zdeni, takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí jsem měla maminku Švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem jela třeba do ozdravovny, tak si holky moje šatičky půjčovali jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat můj šatník a já jsem málem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku. Chápu. Protože
0: pro
1: maminka,
0: ty děti hlavně, ano, které čekají
1: no.
0: Celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás. Narozeniny,
1: svátek, Mikuláš. Byla jsem potom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já s malým chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem dvě děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám dvě vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale to nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha, jo? A... Schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neraději opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zhovývavá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak...
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustila, byla jsem sama s dětmi a takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůže mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám dvě vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. Teď, co jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: jedné no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: No, aby se v tom
0: každý našel. Tak,
1: ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tom vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte a povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem staré přirozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle to všechno, protože to, a za prvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žeškanizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. Co si každá dáma může doporučit. Prostě tam jsou půsy a všechno
0: Marie,
1: možné. Jo?
0: My většinou se tady snažíme nedělat reklamu, ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský
1: Určitě, jo, jako to je jasný jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhletím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie tady vždycky říkala, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičky nehrabe, protože to mám makovice srovnané a je to úžasné tohle, prostě, přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, ale to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře, tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku, přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo, hezký se vám večer. Daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku, přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je... Krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně ke až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z věrokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1.2. a 2.1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data a jako různá znamení z věrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorog, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rok starého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny, ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak
0: no, já si budu ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
1: že kdyby zkrátka někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo...
0: Jo, jste jednička, to je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Až do posledních tónů kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji.
0: Nevím, jestli bude romantická. V každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu. Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch bříškách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám datum narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A já jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem, máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář a ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takový free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, sportovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumí. Se štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborný znamení ke mně ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a milu něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba, a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana, jo, a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana, a já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže Pána a Kozoroh, taky výborný.
0: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
1: já
0: že...
1: Já se tím zabývám.
0: No,
1: Jaruško, já jsem
0: jako
1: říkala už lidi, oni to věděli o mě. Já se tím zabývám jako holka, normálně mi to vždycky zajímalo, numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo, perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii, ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít dětí třeba. Jo, já tomu rozumím.
0: No, už,
1: nebo
0: už to
1: čára
0: zkouším,
1: života a tak dále.
0: No, ale no, já se toho vždycky, Ivetko,
1: života.
0: Bojím. Já vůbec nechci vědět,
1: ne,
0: kde je ta čára života, abych se na to
1: a
0: podívala.
1: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života. Tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Hmm. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat. Jo? To máte,
0: ano,
1: musíte
0: na to,
1: vědět, kam,
0: jo, Ivetko,
1: kam
0: tomu,
1: dáváte.
0: Tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit, dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát. Jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se
1: tak
0: to poslouchá.
1: Tak zvoní roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
0: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte, co mám
0: naplnil.
1: Já rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
0: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
0: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás, voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom
1: Prosím?
0: Číst? Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to
1: já
0: rozumíte.
1: Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět. Ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova.
1: Akorát mě mrzí, že vás špatně slyším, ale to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika? Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. První dekáda, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy. Mm-hmm. A to se moc liší, ano. První dekáda je jiná, prostě ty 3 dekády jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gottmanové a tam právě je, že jsou 3 dekády u každého znamení. Ano. Aha. První dekáda, druhá a třetí. A každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych se chtěla přečíst na zítra, jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731 800 900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi? Živě, tady teď jsem někoho překvapila. Jdeme rovnou do vysílání.
2: Krátkou noc, Jarušku, tady Jarda Stařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhodu v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda... Ale?
2: Co je tam vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby, jak se to dá, jakoby začíšeno, umělecké nadání. Jsme tvořiví. Já třeba teď skládám básně. Takže...
0: Ach, směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ale to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl, čtete horoskopy, byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne, to ne, to takový ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, co by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, ale, no.
2: Tak říká se, že třeba je něčeho váhání, jo, to váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: A vždycky to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave, máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Tě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete, my jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak já vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza. Ano,
0: Jan, dobře, služba. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rana do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky. Já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a sformuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplný nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někde bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně, ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor, teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají, tak já doufám, že od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolí a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný dobře. Nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, kdy jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říkal, to, to je vtipné, no.
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, ty tak jako kolegyně poslouchala, tak já ona z hodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. On vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Uhum. A na toho přítele řekl, tak toto, to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorohovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládal, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako i blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bez ním, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco bylo, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí. Ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom Ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. No, a dělal to údajně teda pana Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někde opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zastihla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat, ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře. Mějte se moc.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem. To byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Když si to vymýšlíš.
3: To vymýšlím. To byl titul. Já jsem dělal všecko. Nakládání vajec do vodního skla.
2: To jsem taky dělal.
3: Ano. Všecko jsem dělal. A vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních. Protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér. Zkrátka dělal jsem všechno. Kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda a přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku? Samozřejmě.
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda dole.

0: Asi 5 nebo 4 štěknutí. Mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
1: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
2: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
3: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: Tato kratší schůze posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy, jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhkej, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrej a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.

0: ty moje šelmičko nadaná.
1: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel spolku pro ochranu zvířat.
2: Pane,
1: řekl, jako když polárku ukapává.
2: Na slovíčko.
1: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
2: Drahá matinko,
1: pravil se v něm,
2: pro váš klid posílám dvě úvahy. První a druhou.
1: První úvaha pak zněla.
2: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
1: Již z první úvahy je vidět, že kanárek Kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
2: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
1: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
1: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
1: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
1: Zeptala se dychtivě.
4: Značnej.
1: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
5: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný, neumí

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozum bralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanou?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes.
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, mého úcta.
1: Bohužel musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A to taky samozřejmě. O, je to, já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě. A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, to skutečně... Ano, co já to tady vlastně kecám, víte? No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, a já bych tedy hlavně rád, jo, to aby by nás bylo, co pak, to jako zase žádný to... No ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že... Tedy naschál. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec. Co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě si myšlenku, jak je to v háji, ho.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lorence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on covered land? Wasted time on those terrible looking Austin dollar bucks. Wasted time on loading dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tape. With Dublin and Topper Pride and Coase. Would you tell a negro on a man of mine by Boriston? With two blind, would gain loan a hand troubles teeming road as can? With Dover alone and can you brood as time alone?
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No já, no dobře bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy neintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct, déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Jo, ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Ty si vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forom ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejparohatějšího jelena, v celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak byla hezká, to jak vyprával tu historiku, jak říkal. Ježišmarja,
4: Josefe, já přišel domů ve 12:45. Táta myslel, že jsem byl buchví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle. Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanyo.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká,
4: lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, ten Sanyo, no ten s tím, jo, na ten, ono to je na síť a je to taky na baterky, teda Lucie, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Řekl vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No nemáte moc cest, prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přised...
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no. No.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: No to právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: Jo,
2: právě. Pač, se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
2: Ale jo, to bude mít hned, no. To je není problém.
3: Tak
2: to,
3: fajn, toto budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte?
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: co právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: Tak to ne.
2: Co?
3: Poslyšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte, teď ještě vědět o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém.
3: No, to se vystříbří, to se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: A, samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
2: Jo.
3: Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jakože italský,
3: ano. Italský je psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... já mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí čin, že?
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, no, tak to je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte?
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím, toto je ten přeci italský výběrčí čin, že? Jo, počkejte, není to ten činžáno?
3: Činžáno?
2: Činžáno?
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mýlíte. Ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno už činžáno, nevím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takové, ano. Takový flaškách se prodává. Já.
3: Ono je ho víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Co? Jo,
3: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu zadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají zase špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No
3: mluví,
2: právě, je, no. Tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou, jo?
2: Ano, třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka,
3: písmeno
2: C. Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to.
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No, je to ta data.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No, ale jo.
3: To bychom takhle mohli důmat celý rok?
2: No, bole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se jo, budeme zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kaslíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa.
4: pouš.
2: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
4: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
4: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: No voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
3: Zafra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No přece to nemůže být všude špatně.
3: O čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. To kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je, idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět? No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.